Hiroshima skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Koch.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

citem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písni bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

mich an.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer

Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpívačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

než vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčurat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil Listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říct si, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahleta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te strany. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček na slyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho...
0: No, ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísájí se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřit.

0: 55.
1: Áno. Proč? Moment, to není moje číslo.
0: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
1: A jistota je jistota? Jistota je jistota? Jaká jistota?
0: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
1: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
0: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
1: No. Zkrátka jste v tom, ano.
0: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
2: O, to je podivný případ šetření.
1: No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
0: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
1: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
0: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
1: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
0: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
1: Ne, tak tohle,
0: tak tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
1: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
0: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
1: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
0: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
1: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
0: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
1: No, to doufám.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
5: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
4: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
5: Patriku, to už je
4: dávno.
5: Ani nechci říct tu číslovku.
4: Ale máš to v paměti.
5: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc, ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
4: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
5: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
4: Jo. A dají se rozdíly třeba s účastným už Petr, tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
5: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany.

0: a to jsem to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
1: koho
0: teď v září.
1: Červa, nebo...
0: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
5: A já bych psal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, skeč, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí. A vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.
3: Za

0: hlavně ta Šumivé má ráda Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano. Ale
0: zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si
1: tak
0: to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak
3: no, no, no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře,
3: bude.
0: Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni.
1: Ano.
4: Jestli jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pány nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: Uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: je to pro tebe
3: nepotřeba.
2: Rychlejší.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 trupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mladík, který pobodal v Plzni běžkyni, si podle policie vybral svou oběť zcela náhodně. Plana na Tachovsku hledá vánoční strom, který letos ozdobí Planské náměstí. Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinérie. Do rozpočtu má přinést přes 5 miliard korun. A dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 17 stupňů. Pěkné středeční ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu. Je podezřelý, že v sobotu popolední u Boleveckého rybníka v Plzni pobodal 39-letou ženu. Pokračuje policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: Pracovali jsme i s verzí, že by poškozená žena neměla s dotyčným žádný vztah a byla jen nahodilou obětí. To se také následně potvrdilo. Mladík si měl ženu vybrat zcela náhodně a bodnout ji do oblasti zad.
0: Plana na Tachovsku hledá letošní vánoční strom pro své náměstí Svobody. Jaký strom by město uvítalo, popsala starostka Martina Němečková, zvolená za Starosty a nezávislé.
3: Poptáváme samozřejmě strom jehličnatý, zhruba 10 metrů vysoký a důležitou podmínkou je, aby se k němu dostal nejen jeřáb, ale i takzvaný plaťák, aby ho šlo bez problému nejen uříznout, ale také naložit a odvést.
0: Nabídky na vánoční strom přijímá telefonicky starostka nebo místostarosta města. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinérie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinérských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést přes 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinérií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Sport. Fotbalová Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehla v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru domácího týmu pojistil Mikels. A pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů nad švédským Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši tak zvítězili v 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno. Ráno a dopoledne ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Povane mírný severozápadní až západní vítr a později odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 99 až 111 ve směru na Rozvadov. Kvůli stavebním pracím je tam provoz svedený do jednoho jízdního pruhu. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ranní zpravodajské relace s datem 14. října 2026 pro vás chystá Kateřina Jiřincová. Tu aktuální zakončila 4 minuty po 5. hodině. Společně vám přejeme příjemné ráno. Česká zbrojařská skupina poprvé vystavuje na největším armádním veletrhu ve Spojených státech a chce americkým vojákům prodat Tatrovky. V čem poráží své konkurenty? To se od nás dozvíte už za několik okamžiků. Hezký poslech.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co by měl umět správný herec?
1: Mluvit.
2: Hodně otevírat pusu.
3: Nesplést se třeba
4: ve hraní.
5: Neměl by křičet na diváky.
6: Měl by nepanikařit, že tam je hodně lidí.
7: Měl by si pamatovat text.
8: Zapamatovat si, co se má na nějaký jakoby zkoušky převlíkat.
9: Jak se tam má pohybovat?
10: Musí mít zkušenosti, aby to uměl.
11: Aby to taky nepokazil.
12: Měl by umět lidi pobavit.
13: Umět tancovat nebo dělat jako scénky.
14: Měl by umět zpívat trošku.
15: Nedělat chyby.
16: Neměl by to dělat blbiny.
17: Třeba aby měl hrát mrtvolo, aby to tak vypadalo.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké ráno, je 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, ráno a dopoledne ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 14 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, později odpoledne bude slábnout. Rostlové podmínky většinou dobré a biometeorologická zátěž dneska bude mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte. Až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Název téhle písničky se musí precizně vyslovit, jinak je z toho láska na stole. Tolik Lucie Vondráčková v 5 hodin a 22 minut. Česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Strnada se poprvé představuje na veletrhu Asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem jejího stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force z Kopřivnice. Jeden utáhne návěs s tankem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že by Tatrovky mohly uspět v soutěži americké armády na nové taktické nákladní vozy.
1: S oranžovými Tatrovkami si v Česku hrály snad všechny malé děti. Teď jejich výrobce Tatra Kopřivnice, respektive skupina CSG, usiluje, aby jejich poněkud pokročilejší verzi nakoupila také americká armáda. Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu tenhle týden patří armádě. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
2: Dobrý den.
1: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
3: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a nejdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
1: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
3: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. A pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
4: Třeba tady máme naproti vlastně náš tankový dahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba přepravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
1: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
4: Co se týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
1: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
4: Tohle to vozidlo dokáže vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Co znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se vlastně měla utáhnout v tomhle tom.
1: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře.
5: Americký trh bude velmi strategický, my už tady působíme a důležitost amerického trhu a Made in America výrobku i v rámci CSG skupiny bude více a více důležitější, zejména do budoucna.
1: Pro české Tatrovky je to obrovská příležitost, říká zástupce skupiny Tomáš Kotera.
5: Jde hlavně o to, že jsme poprvé jako skupina CSG v rámci AUSA tady vůbec prezentováni.
1: Česká páteř, americké srdce. Jestli z ní bude i zakázka, to už rozhodne americká armáda. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Boldanově na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Domažlická nemocnice se dnes zapojí do mezinárodního taktického cvičení. Běžný provoz nemocnice neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se služkami integrovaného záchranného systému, hlavně při identifikaci a následné izolaci pacientů s podezřením na závažné infekční onemocnění. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit také finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. V Plzeňském kraji takto můžete podpořit hospic svatého Lazara. Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů pátou výhru v tomto ročníku. Švédský tým ve je porazili 2-1 v prodloužení. O postup do play-off Ligy mistrů budou dnes bojovat hokejisté Liberce, kteří se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne v 19 hodin. Už s jistotou play-off nastoupí od 17.30 Plzeň na ledě finské Saipy. A dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, zpočátku ojediněle občasný dešť nebo přehánky. V závěru dne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Volduchách na Rokycansku pokračuje další etapa oprav hlavního tahu. Teď je uzavřený úsek od odbočky na Březinu až po výjezd z obce směrem na Svojkovice. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tady k další zprávy a už za chvilku bude mít ve vysílání další zastávku náš Západní expres. Tentokrát se s ním vydáme na severní Plzeňsko. Část cesty ale musíme absolvovat pěšky. V úseku, o kterém bude řeč, totiž mezi Pražci prorůstají stromy, případně už tam žádné koleje nejsou.

Víte, že Ejpovické jezero nedaleko Rokycan bylo původně železnorudným dolem? Ten v roce 1967 ukončil činnost a postupně byl zatopen. Plocha nádrže je 44 hektarů. Hloubka dosahuje 43 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Co my víme o dnešním počasí, to vám řekneme za několik okamžiků. Teď v 5 hodin a 38 minut je tu ale jiná rubrika.
1: Západní Express. Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
0: Dnešní železniční putování s rádiem vašeho kraje nás zavede na trať z Mladotic do Rakovníka, konkrétně na už nefunkční úsek Mladotice Kralovice. Než se tam ale vůbec koleje dostali, chvíli to trvalo.
2: První železniční tratí na území Čech byla koněspřežná dráha z rakouského Lince do Českých Budějovic. Její výstavba začala v roce 1827 a plný provoz byl spuštěn o 5 let později. I první železniční tratí v západních Čechách byl přeshraniční úsek, a to z bavorského města Furt im Wald do plzeňských Skvrňan. Pravidelný provoz na trati začal v roce 1861. Od té doby tratí přibývalo a železnice a kolejová doprava obecně zažívala svůj velký rozvoj. Jenže ne každá trať vydržela do dnešních dnů. Příčiny rušení byly během dlouhého období samozřejmě nejrůznější. Ryze provozní, ale i kvůli poválečnému uspořádání, izolaci státu po nástupu komunismu a třeba v 90. letech 20. století to byly hlavně ekonomické důvody. Tratí, nad kterými se tehdy vznášely otazníky, bylo hodně. Dosvědčuje to i záznam z rozhlasového archivu z dubna 1991.
3: Jako nerentabilní odhalil ekonomický rozbor 970 km tratí plzeňské oblasti z celkových 2570, tedy více než třetinu. Samozřejmě, že nelze všechny házet do jednoho pytle. Například úsek České Velenice Gmínd v Rakousku je sice momentálně neefektivní, ale vysoce perspektivní. Podobně to platí i o trati Karlovy Vary Mariánské Lázně, kde se počítá s rekreačním využitím a tak dále. Ale jsou i tratě, u kterých hrozí buď omezení, nebo dokonce zastavení provozu. Typickým představitelem je železnice z Nýřan do Heřmanovy Hutě v okrese Plzeň-Sever.
2: Trať do Heřmanovy Hutě i ta z Karlových Varů do Mariánských Lázní svou existenci snad nadobro obhájili. Ale mnohem hůř dopadla trasa z Mladotic do Kralovic. Jak potvrzuje archivní záznam z roku 1991, údržba kolejí se tehdy opravdu prodražovala.
4: Tak například kolejnice jsou víc než 2x dražší, kabely sdělovací jsou 6x dražší. A jako raritu vám uvedu to, že třeba jedno zařízení z odvětví elektrotechniky je 35x dražší než bylo v minulém roce.
2: V roce 1997 byla kvůli špatnému technickému stavu trati mezi Mladoticemi a Kralovicemi zavedena dlouhodobá výluka a zastavena veškerá doprava.

0: O obnovení provozu se během let dlouho a často diskutovalo. Ovšem v dubnu 2025 došlo k úřední konzervaci trati v úseku od Mariánského Týnce do Mladotic, zatímco úsek z Mariánského Týnce do Kralovic by měl být obnoven. Snad o tom svědčí i nedávná oprava přejezdu v Kralovicích. V letošním roce také začaly práce na úseku, který bude mít nové využití. Ve vybraných částech by měla po odstranění kolejí vzniknout pěší stezka. O tom dobře vědí i členové spolku Místní dráha Rakovník Mladotice. I letos pořádají pochod podél nesjízdné železniční trati. Pokud se tedy chcete projít lokalitou, kudy léta jezdily vlaky, poznačte si v kalendáři sobotu 17. října. Startuje se na nádraží v Kralovicích, na někdejším nádraží v Trojanech bude občerstvení a cíl v hostinci v Mladoticích. Pro účastníky pochodu budou na trase připraveny zajímavé úkoly. Pokud si výlet podél trati uděláte, tak vám přejeme hezkou procházku. V našem vysílání se Západním expresem mezi Mladotice a Kralovice určitě ještě vrátíme.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Které akce právě dneska obohatí kulturní program v regionu, to vám řekneme ještě do 6. hodiny.
1: Počasí.
0: Teď ale čerstvé informace od plzeňských meteorologů. Dneska bude v plzeňském kraji většinou polojasno, přechodně až oblačno, ráno a dopoledne ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 14 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, později odpoledne bude slábnout. Rostrové podmínky dnes budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Do 6. hodiny zbývá 10 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: V zámecké galerii Tuvora na zámku Nebílovy se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka výstavy Návrat domů Alexandra Sádla. V plzeňském Tech Toweru se uskuteční přednáška, která představí fyzikální principy ukládání a zpracování dat v moderních čipech. Přednášejícím je Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Přednáška startuje v 18 hodin. V obřadní síni městského úřadu v Rokycanech zazní koncert 19. ročníku cyklu Kruhu přátel hudby Rokycany. Vystoupení Inspirace Mozartem začne v 18 hodin. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni Bolevci láká na hravou kavárnu. Ta nabídne společenské hry, jak deskové, tak i karetní. Akce začíná v 15 hodin. V městské knihovně v Přešticích pořádají přednášku Stezka Českem od 17 hodin. Provede cestou poutník Miloslav Šašek. Plzeňské havelské trhy zvou od 15, 16 a 17 hodin na kapelu Fregata. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do zítřka. V městské knihovně v Horšovském Týně se od 17 hodin uskuteční beseda na téma Alžběta Vátory a čachtické podzemí. Divadlo Pluto v Plzni odehraje od 19 hodin komedii 1 plus 1 rovná se 3. V galerii Ladislava Sutmera v Plzni uvidíte do 5. listopadu výstavu Síla života. Vystavují laureáti ceny Jiřího Trnky a hosté. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku tak Kateřina Jiřincová a zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála sírkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj podpoří nákup virtuální reality pro Techmanii. Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. A dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Plzeňská Techmanie nabídne výcvik první pomoci ve virtuální realitě. Na její pořízení získá dotaci Plzeňského kraje 450 tisíc korun, kterou v tomto týdnu schválili krajští radní. Nové zařízení umožní návštěvníkům trénovat poskytování první pomoci a správně se rozhodovat v důležitých okamžicích. Podrobnosti připojuje mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
5: Součástí projektu bude základní sada scénářů a dva další rozšiřující balíčky, a to interní stavy a traumata. Virtuální výcvik nabídne návštěvníkům realistické modelové situace, ve kterých si mohou osvojit konkrétní postupy, které využijí v krizových momentech běžného života. Zařízení bude sloužit návštěvníkům Techmanie, ale také školám a dalším organizacím z celého Plzeňského kraje.
4: Nový a bezpečnější povrch má silnice mezi Prostiboří a Darmyšlí na Tachovsku. Oprava dvoukilometrového úseku stála víc než 5 milionů korun. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
6: Oprava silnice byla potřebná především kvůli jejímu nevyhovujícímu technickému stavu. Povrch vykazoval rozsáhlé poruchy, jako svěšené okraje vozovky, výtluky nebo trhliny. V rámci prací jsme položili novou asfaltovou vrstvu, dosypali krajnice a obnovili vodorovné dopravní značení.
4: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu také doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
7: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
4: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje také snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér také setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slávie nebudovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. České fotbalistky se mistrovství světa v příštím roce nezúčastní. Ve Skotsku v úterý prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát vypadly.
2: Počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, ráno a dopoledne místy ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne další ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Mírný severozápadní až západní vítr bude později odpoledne slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer postupně mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Kvůli opravě železničního přejezdu je v Tachově uzavřená část Oldřichovské ulice. Opět průjezdná by měla komunikace být zítra v podvečer. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Příjemné středeční ráno vám přejeme, už za chvilku vás pozveme na tribunu městského bazénu v Plzni na Slovanech, kde zítra začne tradiční plavecký meeting Plzeňské sprinty.
11: Náš bazén má velmi dobrou pověst, co se týče, jakoby, že se tady plavou kvalitní časy. Myslím si, že má ideální podmínky, dno je pěkně rovné po celé dílce, takže to je ideální, je to desetidráha, což je taky super. A myslím si, že i zázemí, včetně nafukovací haly, kde se vlastně každý závodník může rozplavat podle svého programu, je ideální příležitostí, jako kde si zaplavat kvalitní časy.
10: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
12: Dobrý den. Je Kristůfek Robin doma?
10: Medvídek Půl dneska slaví svou stovku. I o tom za chvilku bude Kladiárium.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 13 minut, jestli můžete, dejte si dneska k snídani med. Na oslavu stovky, které se dneska dožívá Medvídek Půl. Za chvilku to jubileum připomene Petr Jungmann v kalendáriu, které právě začíná.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: české verzi by Karel Gott zpíval Jen se hádej. Vůbec nemusíme hádat o tom, jak vypadá dnešní ráno v plzeňském kraji. Víme to díky plzeňským meteorologům. Venku je zataženo nízkou oblačností, od vyšších poloh mlhy, na jihovýchodě regionu místy občasný déšť. Aktuální teploty mezi 10 a 12 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: A co nás čeká? Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne bude na jihu a východě ještě zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru bude oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, bude později odpoledne a večer slábnout.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Co to bylo? Cože? Na ostří nože. Eva Farná, za chvilku od nás taky Michal Tučný. Od zítřka do neděle bude bazén v Plzni na Slovanech patřit tradičnímu plaveckému mítinku plzeňské sprinty. Až na dvě výjimky se na západě Čech představí kompletní česká špička a taky řada zahraničních plavců. Organizátora akce a trenéra plzeňské Slavie Lukáše Luhového vyspovídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Ve čtvrtek začíná v plzeňském bazénu na Slovanech tradiční meeting plzeňské sprinty, závody v krátkém bazénu, hodně prestižní pro české plavce, hodně oblíbené. Lukáši, proč se tady pravidelně schází česká špička na Slovanech?
2: Tak já si myslím, že náš bazén má velmi dobrou pověst, co se týče, jakoby, že se tady plavou kvalitní časy. Myslím si, že má ideální podmínky, dno je pěkně rovné po celé dílce, takže to je ideální, je to desetidráha, což je taky super. A myslím si, že i zázemí, včetně nafukovací haly, kde se vlastně každý závodník může rozplavat podle svého programu, je ideální příležitostí, jako kde si zaplavat kvalitní časy.
1: Kdo bude patřit mezi ty největší hvězdy v plzeňských sprintů? Miroslav Knedla, Jan Čejka, Barbora Šupenič, dříve známá jako Sémanová.
2: Tak vlastně z české špičky bude chybět akorát Daniel Grací, který se omluvil, a vlastně Miroslav Knedla, který studuje v Americe v zámoří, ale jinak vlastně kromě těchto dvou našich reprezentantů bude kompletní česká špička, takže se můžeme těšit na všechny naše nejlepší.
1: Do té špičky patří také dva plavci plzeňské Slávie, Ondřej Gemov a Jan Foltín, váš svěřenec, tak jak jsou na tom oba dva před plzeňskými sprinty? Ondřej Gemov naznačil na světovém poháru, že ta forma je velmi dobrá.
2: To určitě, to myslím, že musíme vyzdvihnout, že Ondra vlastně zaplavá už limit na mistrovství světa v Pekingu, což je super výsledek. A vlastně doufám, že na to naváže tady na domácích závodech v Plzni. Jeho forma doufám, že se tady ukáže. A co se týče Honzy Foltína, tak vlastně to je jeho první pokus na splní limitu, taktéž na to stejné mistrovství světa. Tak uvidíme, no, jak je na tom. Já doufám, že dobře, ale nechci nic zakřiknout. Uvidíme, jak prostě se to sladilo, jak je to bude.
1: Jan Foltín je úřadující juniorský mistr Evropy v dlouhém bazénu. Jak jste ladili tu formu směrem k plzeňským sprintům a na kterých tratích od něj očekáváte ten atak limitu?
2: Příprava určitě byla tady ke sprintům, i když musíme upřímně říct, že ne až tak stoprocentní, protože prostě náš vrchol je až příští rok, mistrovství světa na dlouhém bazénu, nebudeme si nic nalhávat, ten náš krátký bazén Honzovi svědčí malinko méně než dlouhý, prostě máme tam furt rezervy trošku v nějakých těch technických věcech, ale pracujeme na tom a uvidíme, jestli se to projeví už teďka zase nějaké ten postupné krůčky k tomu zlepšení. A vlastně Honza se představí ve čtyřech disciplínách a hlavně na svých nejlepších 50 a 100 metrů volný způsob, kde se budeme pokoušet splnit limit, no, tak uvidíme.
1: 50 prsa to nebude?
2: 50 prsa nám tam v programu se kryla právě s nějakou kravou disciplínou, bohužel tak jsme museli ustoupit a dali jsme přednost 50 volným způsobem, kde ta šance na to splnit limitu je vyšší než na 50 prsa.
1: Kdyby se chtěli posluchači Českého rozhlasu přijít podívat do bazénu na Slovany na české hvězdy, tak jaký je ten časový program mítinku plzeňské sprinty?
2: Tak začínáme ve čtvrtek o 9 hodin, kdy jsou na programu rozplavby, taktéž je to pátek, sobota, neděle od 9 hodiny, no a odpoledne finále odstartuje v 17.20 a neděle je o hodinu dříve v 16.20.
1: Kolik závodníků a ze kterých zemí vlastně se na Slovanech představí?
2: Tak celkem bude na startu 846 závodníků, což je vlastně dosavadní rekord, nejvíce přijatých, a zúčastní se kromě České republiky čeští plavci, tak zahraniční závodníci ze Slovenska, budou tady Rakouska, Gruzie a reprezentace z Turecka, výběr.
1: Zve na další ročník mezinárodního plaveckého mítinku v krátkém bazénu plzeňské sprinty jeho organizátor Lukáš Luhový. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.
4: Ukradl jsem si krásu tvou a jsem trestán vězením. Dávno pryč je vůz.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Povodí Vltavy začne stavět protipovodňová opatření na Drnovém potoce v Lubech u Klatov. Zahrnovat budou třeba zpevnění a zvýšení břehů nebo úpravu jezu. Přípravy stavby trvaly několik let a podílelo se na nich i město. Už v minulosti vznikl před Luby poldr na Mochtinském potoce i další na zachycování vody z polí nad obcí. V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Domažlické městské lesy letos vysadí zhruba 50 tisíc sazenic. Nejvíc buků, dubů, ale i smrků. Část lesníci vysadí na holiny po kůrovci. Další část nahradí úbytky z jarního sázení. Informoval o tom ředitel městské společnosti Josef Forst. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Podle informací ministerstva financí se nafta smí prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti úterý o 25 haléřů víc. O 36 haléřů může být vyšší cena benzínu. Cenový strop pro dnešní den je 47 korun a 21 haléřů. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Fotbalisté pražských Bohemians se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Zápas má výkop v 18 hodin. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky, v závěru dne další ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 1/27 mezi Plasy a Hadačkou na severním Plzeňsku. Na místo jedou policisté a hasiči, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme za sebou první měsíc nového školního roku, i proto si se středečním dopoledním hostem popovídáme o tom, jak děti zvládly zářijový nápor povinností a taky o tom, jak jim může pomoct rodina, případně doučování. Poslechněte si rozhovor s Danou Neumannovou z organizace Škola Populo, začne krátce po 10. hodině. No a za chviličku vás pozveme také k poslechu pořadu Alex a host.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že dominantou hřbitova ve Stupně je hrobka Šternberků. Byla postavena začátkem 19. století a je v ní pohřbeno několik příslušníků rodu, z nichž vyniká přírodovědec Kašpar Maria Hrabě ze Šternberka, spoluzakladatel Národního muzea. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tak vám přejeme hodně nádherné lásky i během 14. říjnového dne, 6 hodin a 41 minut, to je aktuální čas. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleš Svobodu přivítá po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Zarývání kompostu do země, stříhání suchých částí trvalek, ale také vyzbírání spadaného ovoce pod stromy. Zahrady se stejně jako příroda jako celek začínají pomalu ukládat k zimnímu spánku. Co ještě stihnout nebo co naopak už před zimou nedělat, řekneme za chvilku.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Příjemné ráno ve 6:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne bude na jihu a východě ještě zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru bude oblačnosti dále ubývat, nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, později odpoledne a večer bude slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut schází do 7 hodiny. Podzimní zahrada potřebuje naše péči, ale zároveň už i trochu klidu. Je nutné schrabat listí na správných místech, ostříhat suché části trvalek, ale zároveň už nedělat žádné velké úpravy, například řezy ovocných stromů. Co ještě na zahradě stihnout udělat, ale co naopak už nechat na jaro, na to jsme se zeptali klatovského zahradníka, oceněného v soutěži Firma a živnostník roku.
1: Teď před zimou by se měla ta zahrada nějakým způsobem očistit.
2: Popisuje zahradník Jan Papež.
1: Můžou se keře zakrátit, můžou se ostříhat nějaké bylinky, trvalky.
2: Co by se naopak teď na zahradě dělat nemělo?
1: Neměly by se dělat větší řezy, neměly by se řezat stromy, protože se jim do zimy nestačí zatáhnout rány. Před zimou by se nemělo hrabat listí, protože to listí brání prudkému promrzání půdy pod těmi stromy. Neměly by se trvalky ostříhovat k zemi, protože za prvý se jim obnaží srdíčka a to pro ně není dobré. A zároveň v těch dutých stoncích můžou zimovat různý broučci a breberky, které jsou nám v zahradě užitečný.
2: Květy můžeme se stříhat, ale neměli bychom zasáhnout do té dřevité části.
1: Přesně tak. Kvetoucí trvalky by se měly po odkvětu sestříhávat. Za A proto, aby se nevysilovali tvorbou semen a za B, protože když se sestříhnou, tak spousta trvalek je schopná ještě nasadit mladé výhonky a ještě drobně zakvést.
2: Blíží se doba, kdy se všechny rostliny ukládají k zimnímu spánku.
1: Pod ovocné stromy se může rozházet kompost nebo rozetlelý hnůj pod celou plochu koruny, aby se to přes deště zasáklo do půdy. Blíží se doba, to je listopad, kdy se bílí kmeny, aby před zimou nepopraskaly. Ale řez ovocných stromů by se měl dělat až vysloveně v době zimního klidu. To znamená leden, únor, u citlivější věcí třeba až březen.
2: Jak je to s rytím zahrady?
1: Tradičně se vždycky ryje a zároveň se zarývá nějaký humus, hnůj, kompost. Ale ono je to takový kontroverzní. Tím, že se půda zryje nebo zorá, tak se okysličí a probíhá tam rychlejší rozpad humusu. Takže se přechází částečně a pořád se ho zkouší k nerytí, ale jenom dodávání humózní složky.
2: A co trávníky? Ještě sekat nebo už nesekat?
1: Když jsou dost narostlí, tak určitě posekat, aby se tam nepřesemeňovaly věci, které ten trávník budou do budoucna degradovat. S tím sekáním po letošním extrémně suchým a horkým létě si to už každý příště dvakrát rozmyslí, jak to bude sekat nakrátko. Protože ten trávník letos dostal hrozně zabrat. Takže od příštího roku všem vštěpuju, sekejte na vysoko.
2: V tuhle chvíli je na zahradě také spousta napadaného ovoce pod stromy. Některé je zhnilé nebo plesnivé.
1: Rozhodně všechno ovoce by se mělo odstranit. Ať už to, který je napadaný pod stromy, a nebo to, který zůstal na stromě, třeba zbytky švestek, protože v těch seschlých plodech zimují choroby, které příští rok se zase můžou z toho rozhodnout.
2: Vy jste nedávno obdržel v soutěži Firma a živnostník roku 2026 druhé místo a také ocenění srdcař roku.
1: Mě to naprosto vystihuje. Já chodím krajem a kdokoliv mě kdykoliv zastaví a chce se zeptat na nějakou radu, tak mě to vždycky dělá radost to sdílet. Já tím prostě žiju. Je to celý můj život. Zahrada, stromy, keře, trvalky. To je to, co nám vlastně ten život dělá příjemným a útulným a ať to dělá radost i všem ostatním.
2: Z Klatov Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Připravenost na výskyt nakažlivých nemocí dnes v rámci mezinárodního cvičení prověří v domažlické nemocnici. Lesníci obnovují lokalitu bez lesí u Srní na Šumavě. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy občasný déšť, teploty do 18 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Připravenost domažlické nemocnice na výskyt vysoce nakažlivé nemoci u pacientů dnes prověří mezinárodní taktické cvičení. Zdravotníci se tam zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Především při identifikaci a následné izolaci dvou pacientů s podezřením na závažné infekční onemocnění. Pokračuje mluvčí nemocnice Domažlice Jiří Kokoška.
3: Vzhledem k tomu riziku je budou muset také izolovat a zajistit jejich převoz na specializované infekční pracoviště na Bulovce v Praze. Dotčené prostory nemocnice, personál i pacienti, kteří se s nimi setkali, pak budou muset projít dekontaminací a protože jedním z těch pacientů bude občan Německa, zapojí se do toho cvičení i bavorská strana.
1: Správci Národního parku Šumava letos káceli náletové dřeviny na zhruba 7 hektarech bez lesí, hlavně v okolí Srní nebo Kveldy. Údržba bez lesí patří ke každoročním pracím, aby se zabránilo jejich zarůstání, dodává Petr Kahuda ze správy Národního parku.
4: To kácení tam probíhá z toho důvodu, aby tam byl volný prostor pro růst rostlin a taky volný prostor pro živočichy. Je to cenný ekosystém, to bezlesí, vyskytují se tam různé druhy rostlin a živočichů, které třeba v lese nenajdeme a proto se to bezlesí udržuje, proto se to udržuje bez toho stromového patra, aby tam tihletí živočichové rostliny mohly žít a existovat.
1: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
1: V září také znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Sport. Hokejista Martin Nečas vystřelil v NHL dvěma brankami triumf Coloréda na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou a prosadil se také Tomáš Hertl při výhře Vegas na ledě Nashvilleu 5-2. Plzeňští hokejisté už s jistotou play-off ligy mistrů dnes od 17.30 nastoupí proti finské Saipě. O postup bude bojovat Liberec, který se představí na ledě švýcarského Davosu. Zápas začne v 19 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy ještě ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer postupně mírně nepříznivé, aby jo na jedničce, tedy mírný stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte mezi Plasy a Hadačkou na severním Plzeňsku. Policisté a hasiči tam zasahují u nehody dvou vozidel. Místem s opatrností projedete. Prouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 66. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko nájezdu od Ejpovic a Plzně. I tam projíždějte opatrně.
8: Tady je Český rozhlas Plzeň, aktuálně 7 hodin a 5 minut, omlouvám se, tohle to byla moje technická chyba. Jak postavit oplocenku a jak vysadit mladý strom v lese, to se učí v okolí Čerchova studenti střední lesnické školy v Písku. Se zalesňováním holin pomáhají domažlickým městským lesům. A více informací uslyšíte za chvilku. Na hodinách aktuálně 7 hodin a 5 minut. Přejeme příjemné ráno.

Hezké ráno vám přejeme, máme 7 hodin a 9 minut. Za chvilku nám děti v rubrice Ahoj Rádio řeknou, jak se suší sušenky. Sušenky se, jak se sluší, na prádelní šňůře suší. Když je pěkně dlouhá šňůra, tak se jich tam vejde fůra. Sušíme je na doma, mají však divné aroma. Zvláštní vůně se tam vkradla, tím jak visí vedle prádla.

0: Jak a kde se suší sušenky?
1: V mikrovlnce.
2: Že se upečou v troubě.
3: Oni se vůbec nesuší.
4: Že se vytvarujou někde v nějaký pekárně různě.
5: O, že to dáte na sluníčko, on se to suší.
6: Že můžeme do té sušenky udělat díra, pověsit ji na provázek a dát ji třeba na větev, aby uschla.
3: Třeba je dáme na topení, na takovou síťku, třeba jak se dělají křížaly, taky se suší na topení.
7: Ahoj, rádio!
8: Život je šatná

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, už je tady s námi meteorolog Ivo Bohman, tak co nám dělá počasí? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme něco mezi polojasnem a oblačnem.

0: nad Plzeňským krajem, no a teploty ty jsou o nějakých 10 až 12 stupňů vyšší, než když jsme se v tuto hodinu slyšeli včera. Včera to bylo na bodu mrazu nebo těsně pod ním, dneska jsou teploty od 9 do 12 stupňů v rámci kraje. No a co nám počasí dělat bude? Zůstane po celý den oblačno až polojasno, srážky již region opustili a prakticky žádné další neočekáváme. To by musela být zcela výjimečná ojedinělá přeháňka někde na jihu či jihovýchodě kraje, ale není pravděpodobná. Takže oblačno až polojasno na obloze. Teploty se současných 10 zhruba až 12 stupňů dostanou mezi 15 až 18 v odpoledních hodinách. Na horách to bude ke 14 stupňům. Vítr takový nějaký mírný od 2 do 5 metrů za sekundu, většinou severozápadní nebo západní.
1: Víme, co nám bude dělat počasí a taky víme, co nám bude dělat meteorolog přibližně ve 3:45. Těšíme se na slyšenou.
0: Také se těším na slyšenou.
2: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 22 minut. V domažlických městských lesích začala podzimní výsadba stromů. Jako každý rok s ní pomáhají studenti střední lesnické školy z Písku. Teď staví oplocenky a sází stromy poblíž Čerchova. Část sazenic nahradí vykácené plochy po kůrovci i jarní výsadbu, která se kvůli velkému letnímu suchu neuchytila.
1: Mírně potáhnu nahoru
2: a přišlápnout. Takhle je to parádní, plně dostačující, jo?
3: Pokyny studentům tady dává Jan Skala z domažlických městských lesů.
4: Vyzkouší si stavbu dřevěné oplocenky. Po dokončení si celou plochu sami i zasadí javorem klenem.
3: Co k tomu potřebují?
4: Potřebují k tomu, říkáme, pěnčíky, sazeče a případně sekeromotyky.
3: Jak se pracuje se studenty? Jsou šikovní?
4: No to určitě.
3: Z písecké školy jsem přijel sázet stromy Vilém Bečvář.
5: Rozlášili jsme dřevěnou oplocenku, budeme ji následně stavět.
3: A už jste někdy něco podobného dělal? V takovém svahu jako tady?
5: Ne, to ještě opravdu ne. Tohle je unikát.
3: Je to lepší než ve škole v lavici?
5: To určitě.
3: Oplocenku tady právě staví i
6: Ondřej Makovička.
3: Co vy a práce v lese?
6: Já se těším celkově na všechno, protože všechno k tomu lesu patří. Je to celkem náročné, ale jako je to zábavný.
3: Se studenty z lesnické školy v Písku přijel František Bušina.
7: Přijelo 15 studentů, 11 chlapců, 4 dívky a poznávají ty provozní podmínky i vlastně ten přímý kontakt s tím personálem, s hajným a s těmi lidmi, kteří tady pracují dlouhodobě, a to si myslím, že pro ně je velký přínos.
3: Jámu pro strom tady právě dělá
8: Karolína Pavová.
3: Co tam teď sázíte?
8: Sázíme semenáček smrku.
3: Jak to jde?
8: Tady docela dobře. Je tady docela dobrý povrch na to.
3: Pracujete ve dvou s kamarádkou Martinou Svobodovou.
8: Moje úloha je zasadit semenáček do jámy, kterou Kája jako vytvořila, a udopat ho, aby nešel vyrvat z té země, aby tam se zachytil.
3: A baví vás to?
8: Jo, baví mě tahle práce. Jsem ráda, že jsem tady.
9: Teď se nacházíme pod Čerchovem, na horně po kůrovci. Sázíme už méně. Po té kůrovcové kalamitě jsme sázeli okolo 100 tisíc. Letos budeme sázet pouze polovinu, zhruba 50 tisíc.
3: Doplňuje ředitel domažlických městských lesů Josef Forst.
9: Poměrně hodně budeme sázet buku, dubu, ale samozřejmě i ten smrek, který vlastně v našich končinách je důležitý.
3: Měníte nějak tu strategii sázení?
9: Strategie sázení se za posledních 10 let určitě změnila. Teď už vlastně téměř 100% sázíme v obalovaných sazenicích. Nejsou tak nároční na manipulaci, nevysychají a do začátku mají ten bal, z kterého žijou.
3: A hotovo by mělo být do konce listopadu. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Přesně půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka, který je podezřelý, že v sobotu u Beloveckého rybníka bodl dozad 39-letou ženu. Ta skončila v nemocnici. Podle policie si oběť vybral náhodně. Uvedla to policejní mluvčí Pavla Burešová. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit také finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. V Plzeňském kraji můžete podpořit hospic svatého Lazara. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů pátou výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. O postup do play-off Ligy mistrů budou dnes bojovat hokejisté Liberce, kteří se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne v 19 hodin. Už s jistotou play-off nastoupí od 17.30 Plzeň na ledě finské Saipy. A ještě dnešní počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle místy občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne ubývání další oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel se stala na silnici 1/27 mezi Plasy a Hadačkou na severním Plzeňsku. Na místě jsou policisté a hasiči, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co probereme v rubrice O čem se píše? To, že v Boru je nové oční oddělení, že radničtí rybáři slaví 80 let svého spolku a že Klatovská Odra schání dobrovolníky na doučování. Tak nám dejte pár minut, které vyplní Karel Gott a Marie Rotrová. Máme 3 minuty po půl osmé. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v České republice? Byl postaven počátkem 19. století. Dochovalo se zde bohaté strojní vybavení a také 4 vodní kola, která stroje uvádějí do pohybu. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, nemilujeme jenom západní Čechy, ale taky dobrou muziku. Marii Rotrovou za chviličku vystřídá James Blunt a také kapela Mirai. Máme 7 hodin a 41 minut.
1: O čem se píše?
0: Poliklinika Bor se pyšní novým očním oddělením, které disponuje nejmodernějšími diagnostickými a léčebnými přístroji. Jeho vybudování je reakcí na dlouhodobě rostoucí poptávku po péči o zrak. Dozvíte se z borského zpravodaje. Ordinace přijímá dospělé i dětské pacienty, za očními specialisty už tedy není nutné dojíždět z Boru do vzdálených zařízení. Historii rybářského spolku v Radnicích připomíná poslední číslo zpravodaje města Radnic. Spolek byl založen v roce 1946. V průběhu 80 let jeho existence se mnohé změnilo. Západočeské uhelné doly Zbůh ukončili činnost, zatopený lom Ovčín z jejich majetku odkoupil soukromník a tím zanikl svazový rybářský revír. V roce 2005 místní organizace Českého rybářského svazu v Radnicích koupila rybník ve Vejvanově. Jakožto revír místního významu sloužil výhradně jeho členům. Od letoška radničtí rybník pronajímají Západočeskému územnímu svazu a je přístupný každému rybáři s platnou povolenkou. Organizace ADRA v Klatovech zavádí pravidelné doučování pro děti. V této souvislosti hledá nové dobrovolníky, kteří by byli ochotni věnovat trochu svého času dětem a pomoci jim se školou. Nejde přitom jenom o známky a zvládnutý domácí úkol. Pravidelný kontakt s dobrovolníkem může dítěti ukázat, že i když doma nebo ve škole není všechno jednoduché, dá se to zvládnout. Podrobnosti najdete v klatovském zpravodaji.
1: Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Konstatování, že milujeme západní Čechy, se pochopitelně nesplošťuje jenom na Plzeň, to ani náhodou. S telefonickou soutěží za chvilku například zavítáme do Klatov. Máme pro vás dvě vstupenky na představení, které uvidí tamnější stálá divadelní scéna. Počasí. Teď vám řekneme, že v Plzeňském kraji dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne bude na jihu a východě ještě zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru bude oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, později odpoledne a večer bude slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, 7. hodina se právě pustila do párového tance s 51. minutou na Stardance, to sice není, ale celkem jim to jde. Pojďte s námi na stálou divadelní scénu Klatovy, na nejstarší řemeslo, na představení, které se tam koná 2. listopadu od 19 hodin a 30 minut. Máme pro vás dvě volné vstupenky na tuto tragikomedii o ženách, kterým nezbývá nic, než dřít do roztrhání těla. Linka do studia 221 554 222 a dvě volné vstupenky jsou tu pro vás za předpokladu, že mi řeknete, kolik herců, myšleno mužů, se během představení objeví na jevišti. Buď žádný, dva, anebo 15. Tak co vy na to? Linka do studia 221 554 222. Zatím ten termín pěkně prodiskutujte se svým diářem. Podotýkám, že dané představení se v Klatovech odehraje 2. listopadu. Začíná se v 19 hodin a 30 minut a v tuto chvíli od nás můžete získat dvě volné vstupenky. Tak už vás zdravím a ptám se, koho tam máme. Dobrý den. Halo, halo, co je to za zvuky? Vy jste někde na cestě?
2: Halo, dobrý den, já se pokouším vypnout rádio, protože... Halo, jsem v práci na cestě za volantem.
1: Jste za volantem, jak to vypadá na cestách?
2: No, už se slyšíme.
1: Už se slyšíme. Jak to vypadá na cestách?
2: Já se vám omlouvám, no, já jsem na cestě, já jsem se snažil vypnout rádio, protože to mám přes auto pustěný. No, na cestě provoz, ranní provoz, no, 7.8. hodina, takže všichni do práce, do školy.
1: Žádného blázna se tady po cestě nepotkal?
2: Ne, to zatím v pohodě.
1: Tak, bezva. Pevně věřím, že máte handsfree a teď taky pevně věřím, že mi řeknete správnou odpověď na soutěžní otázku. Tak co jste si vybral?
2: Jo, vůbec netuším, ale myslím si, že když se to komedie nějaká u ženách, takže tam žádný chlap nepůjde.
1: Tyjo, tak správná odpověď.
2: Děkuju.
1: Tak, abyste věděl, na koho jdete, v tom představení hrají Veronika Gajerová, dále Jana Švandová nebo Kateřina Macháčková, ty alternují, Zuzana Slavíková, Valerie Zavadská, Michaela Dolinová. Měl jste nějaké plány na 2. listopadový večer?
2: Na 2. zatím ne, 1. jedeme do Plzně na Requiem, do katedrály a na 2. máme volno, takže se to hodí.
1: Tedy vy budete mít kulturně nabitý týden, tak ať je to všechno parádní, ať si to užijete, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Děkuju, nashle.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na Drnovém potoce u Klatov budou nová protipovodňová opatření. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních voleb. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy občasný déšť, teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Povodí Vltavy začne stavět protipovodňová opatření na Drnovém potoce v Lubech u Klatov. Zahrnovat budou třeba zpevnění a zvýšení břehů nebo úpravu jezu. Přípravy stavby trvaly několik let a podílelo se na nich i město, dodává starosta Rudolf Salvetr z ODS.
5: Je to snad 16-17 letá práce a jako město jsme Povodí Vltavy předali kompletní projektovou dokumentaci ve stavebním povolení. Díky tomu, že byla schválena dotace, díky tomu, že je hotové výběrové řízení, tak v následujících týdnech by měla započít stavba právě těchto opatření.
3: Už v minulosti město postavilo před Luby Pold na Mochtínském potoce a další na zachycování vody z polí nad obcí. Skončila obnova poslední barokní sochy u kostela u Ježíška v Plzni. Po opravách soch svaté Anny a svatého Josefa město zrestaurovalo i sochu svatého Mikuláše. Práce vyšly na téměř 180 tisíc korun, z toho víc než polovinu pokryla dotace Plzeňského kraje. Místostarosta druhého plzeňského obvodu Václav Cinádr ze STAN k opravě dodává.
6: Svatý Mikuláš byl z nich ale v nejhorším stavu. Restaurátor Petr Círl musel řadu částí vymodelovat úplně znovu, včetně hlavy. Tu původní jsme se pokoušeli najít i veřejnou výzvou. Její stopu se podařilo dohledat až do roku 2006. Pak už o ní zprávy mizí.
3: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci pak chystá stížnost kvůli výsledku ve třech okrscích. Krátce po volbách už mají domluvené koalice například mimo jiné v Plzni, Liberci, Karlových Varech, Písku či v některých městských částech velkých měst. V dalších městech jednání pokračují. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě, informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných, kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo podle agentury AFP 6 lidí.
7: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. Polce Chvaliňské podlehla 6-1, 1-6 a 1-6. Na turnaji se dnes ve druhém kole představí ještě další dvě české tenistky. Karolína Muchová už začala hrát proti Američance McNellyové. Nikola Bartuňková vyzve Italku Paolíniovou.
7: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách kolem 13. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer postupně mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírný stupeň zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Před dvou osobních aut došetřují policisté na silnici 1/27 mezi Plasy a Hadačkou na severním Plzeňsku. Místem bez problémů projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Příjemné středeční ráno, máme 5 minut po 8 hodině. Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a mléko, to zase nutně nemusí být jenom bílé. Za chvilku kapela Black Milk, teď je tady Xindl X.
10: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé.
3: Vánoční strom pro krajské město se loni našel i díky Českému rozhlasu Plzeň a letos se to může povést klidně znovu. Už za chvilku povíme, jak by měl letošní vánoční strom pro Plzeň vypadat. Zůstaňte s námi na hodinách 8:45.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme vaším parťákem v regionu, tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 8 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: V tom regionu dneska bude oblačno až polojasno, dopoledne bude na jihu a východě kraje ještě zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru bude oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia, zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Později odpoledne a večer bude slábnout.
1: Povídka na sobotu. Povídka na sobotu. To jsou příběhy v kulisách západních Čech, od místních autorů a v rozhlasové podobě. Poznávejte regionální literaturu s Českým rozhlasem Plzeň. Každou sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zatím stále marně hledá Plzeň svůj letošní vánoční strom. První výzvu město zveřejnilo na začátku září. Od té doby dostalo několik nabídek, žádná z nich ale nebyla ta správná. Já už teď zdravím mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radku Žákovou. Přeji vám dobré ráno.
1: Dobré jitro.
0: Tak kolik typů na letošní plzeňský vánoční strom k vám dorazilo a proč jste si zatím ještě nevybrali?
1: Tak letos jsme dostali 8 nabídek, což je o něco méně, než jsme v posledních letech dostávali. Vždycky to bylo tak kolem 10. Ale bohužel většina z těch nabídek byla nevyhovující, respektive ten problém často nebývá jen ve stromu, i když i takové se tam vyskytly, že neodpovídali tomu popisu těm požadavkům, které na vánoční strom na náměstí Republiky máme. Ale většinou byl problém s přístupem. My, když strom kácíme, tak tam potřebujeme zaparkovat techniku. Je to jednak jeřáb, který ten strom drží ve chvíli, kdy se kácí a kdy se pokládá na nakladač. A ten nakladač má téměř 20 metrů. A dát tu techniku, umístit ji, zaparkovat v blízkosti vyhlédnutého stromu, bývá ten největší problém. Takže právě z tohoto důvodu jsme většinu z těch nabídek museli vyřadit.
0: No a teď se pojďme podívat na to, jak jste nároční. To znamená, jaké máte požadavky, jak by měl vánoční strom vůbec vypadat?
1: Tak samozřejmě chceme, aby na náměstí Republiky byl co nejkrásnější strom a my potřebujeme strom, který je zhruba 13 až 15 metrů vysoký, ale když je větší, tak s tím si dokážeme poradit, ale potřebujeme, aby měl rovný ten terminální kmen a pravidelnou hustou korunu. Nesmí v něm být takzvané díry, to znamená místa, kde ty větve nejsou nebo jsou nějak nepravidelně uspořádané. Takže ne každý strom tomu popravdě vyhoví.
0: Dokdy máte vůbec čas nějaký vánoční strom vybrat a máte případně v záloze i nějaké, řekněme v úzovkách, krizové vánoční řešení, kdyby to prostě nevyšlo?
1: No, už nás tlačí čas. Obvykle to bývá tak, že počátkem října, aspoň v posledních letech to tak bylo, tak už jsme měli ten finální strom vybraný a teď stále ještě nemáme. Samozřejmě nějaké kandidáty máme, ale nesplní úplně ty požadavky, které na ten vánoční strom máme, takže teď už nás opravdu tlačí čas.
0: A co to krizové řešení, že by Plzeň třeba byla bez stromu?
1: Nepřivolávejte to, prosím.
0: Dobře, tak se spíš zeptám. Pokud někdo má na zahradě nebo na svém pozemku strom a chce ho městu darovat, jak to má udělat?
1: Nejlépe se ozvat na správu veřejného statku města Plzně na oddělení lesů, buď telefonicky nebo e-mailem. A já bych jenom řekla, že pro toho majitele to leckdy může být ulehčení situace, protože ten strom, pokud daruje městu, tak vlastně jediné, co musí udělat, je vyřídit povolení ke kácení a s tím my mu rádi pomůžeme. A to ostatní zařídíme i zaplatíme my jako město a on s tím nebude mít práci. A pokud bychom to srovnali, tak někde třeba v zástavbě, kde máte 15-20 metrový strom a potřebujete ho pokácet a nejde ho jednoduše prostě podříznout a položit, je tam další zástavba a vy ho musíte kácet postupným odřezáváním větví a i toho kmene, třeba s pomocí plošiny, tak ono to stojí třeba až 30 tisíc.
0: Tedy vy dokážete lákat. Tolik mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková. Děkujeme a přejeme šťastný a veselý říjen. Naslyšenou.
1: A hlavně najít ten strom. Děkuji a nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Domažlická nemocnice se dnes zapojí do mezinárodního taktického cvičení. Běžný provoz nemocnice neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Hlavně při identifikaci a následné izolaci pacientů s podezřením na závažné infekční onemocnění. Správci Národního parku Šumava letos káceli náletové dřeviny na zhruba 7 hektarech bezlesí, hlavně v okolí Srní nebo Kveldy. Udržba bezlesí patří ke každoročním pracím, aby se zabránilo jejich zarůstání, uvedl to Petr Kahuda ze správy Národního parku. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Podle informací ministerstva financí se nafta smí prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti úterý o 25 haléřů víc. O 36 haléřů může být vyšší cena benzínu. Cenový strop pro dnešní den je 47 korun a 21 haléřů. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Fotbalisté Slavie si ve druhém kole Ligy mistrů připsali další porážku a v tabulce zůstávají bez bodu. V Baku nestačili na Sabah, který zvítězil nad českými šampiony 2-0. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle občasný déšť nebo přehánky. V závěru dne další ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezuje provoz mezi Klatovy a Gdyní. U krajnice tam probíhá sekání keřů a travních porostů. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Když vás učí líbat zrovna dívka, po které toužíte, není divu, že to ani po desítkách let nemůžete dostat z hlavy. Stalo se to herci Martinu Sobotkovi, který se s tou někdejší dívkou shodou okolností potkal v našem zábavném pořadu. Počkejte si na detaily.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že Dům přírody Brd se nachází v bývalých hospodářských budovách loveckého zámečku Tři trubky? Toto návštěvnické centrum ve vnitřní i venkovní expozici představuje přírodní, kulturní i historické pozoruhodnosti chráněné krajinné oblasti Brdy. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a skoro 40 minut. Jak velká je pravděpodobnost, že vám do zábavného pořadu společně přijdou někdejší mladík se zapálenými lýtky a tehdejší dívka, která ho učila líbat? Stalo se. Martin Sobotka nám ve společnosti své současné herecké kolegyně Mahuleny Bočanové vyprávěl, jak po ní pokukoval už v roce 1982 a ani po několika letech tehdy jeho touha nevyhasla.
1: O 5 let později, kdy já jsem tenkrát v tom 82. tajně koukal na ní, si ona při jednom představení řekla, o, to je pěkný chlapeček, jak pak se asi jmenuje, ten je roztomilý chudáček, určitě nic neumí. Umíš líbat, jak se jmenuješ, Martin Sobotka? No moc líbat, jasně, že umím líbat. Hele, pojď sem, já tě to naučím, pojď sem. A protože byla hrozně vysoká, vždycky byla vysoká, vždycky. A já jsem na ní nedosáhnul. Tak ona se musela opřít vzadu na jevišti o zeď, podseknout se malinko, roztáhla nohy a já jsem na ní konečně dosáhnul a začali jsme se líbat. Ano, no ty jsi ale fakt vonavej, takový pěkný chlapček. Prostě jsme se líbali, Majda byla tak hodná, že mě učila, jak se dávají pusinky. Bylo to prostě skvělý pro 16-letýho kluka. Ale najednou, kde se vzali, tu se vzali obrovské silné, snad to bude slyšet. Já jsem byl v tranzu, já jsem to tak jako netušil. Jenom najednou bylo strašný ticho, takový to ticho, jak bolí v uších, že on se tam zjevil z nenadání, jako kdyby něco tušil její přítel. Wow. Můžu říct jméno?
2: To neřekneš, se nepamatuješ.
1: Já to řeknu, já nevím příjmení, ale Mario to byl.
2: Marianto Rexoteno, jo.
1: To bylo 8metrový, široký...
3: Hovado.
1: Sertama, jak no něco svaly, no a teď on jenom viděl...
2: On byl napůl Indonézan a byl to fakt obr a byl strašně žárlivý.
1: Ano, a tam viděl tu veš přilepenou na tý mozambický krásce. Teď nějaký sádelňáček, ty vago, a teď jenom se bylo slyšet to ctichlo, dum, dum, dum, on nás odlepil a jenom takhle lehce pravou rukou mě praštil a já jsem letěl přes celý jeviště až k nohám Reginy Zahradníkový.
4: Kde si pokračoval v líbání?
1: Ne, tam jsem viděl Regině Řandový pod sukně, což mě bylo už v tu chvíli úplně jedno, protože jsem měl 7násobný otřes mozku a pamatoval jsem si na to, jak vypadá zelená barva.
4: Krásně.

0: tady je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy a i my po nich jezdíme křížem, krážem našimi rozhlasovými vozy. A tak i nás enormně zajímá, co se chystá na silnicích v Plzeňském kraji. Řekneme vám to ještě do 9. hodiny. Počasí. Teď si ale slovo bere meteorolog Ivo Bouman, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
1: Hezké dopoledne, počasí nám dělá, že se moc nemění, dneska se měnit ani moc nebude. Momentálně máme tu polojasno, tu oblačno a teploty kolem 10 stupňů Celsia. Během dne očekáváme opět tu polojasnou nebo oblačnou oblohu. Srážky už dnes bych se neměly vyskytovat žádné. No a teploty nám o něco poporostou mezi 15 a 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát od západu nebo severozápadu mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Poker face, kdy se nic nemění, zůstane i zítra?
1: No tak ne úplně, v noci té oblačnosti ubude a čeká nás opět chladná noc, podobně jako včera, kdy při polojasné nebo téměř jasné obloze teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, no a v údolích to bude i pod nulu. Vítr bude vát jen slabý, proměnlivý, ale také vzhledem ke všem těmto okolnostem se ve druhé polovině noci budou tvořit mlhy, případně nízká inverzní oblačnost. Zítra během dne po rozpuštění těchto inverzních jevů, tedy mlh a nízké oblačnosti, očekáváme nejčastěji polojasno, přechodně až oblačno, teploty 14 až 17 stupňů a vítr jen slabý, proměnlivý.
0: A my děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Oprava povrchu dálnice D5 mezi Rozvadovem a Plzní vstupuje do poslední fáze. Práce ovšem ještě pokračují a řidiči musí být obezřetní. Bližší informace pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Do poslední fáze vstoupila oprava povrchu dálnice D5 mezi Rozvadovem a Plzní. Na celých 10 kilometrech už byl položen nový cementobetonový kryt a od pondělí se práce přesunuly do středního dělícího pásu, kde ještě zbývá kompletně vyměnit svodidla. U druhé opravy, která probíhá mezi 88. a 94. kilometrem, jsme v minulém týdnu zahájili pokládku nového povrchu v levém jízdním pásu dálnice.
0: Tady zbývá kompletně vyměnit moderátora, po 9. hodině Stanislav Jurík, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Tak se opatrujte, přeju hezkou středu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lesníci na Domažlicku zahájili podzimní výsadbu stromů. Část nahradí uhynulé sazenice z jarního sázení, další část zaplní plochy po kůrovci. Dnes je papučový den, lidé můžou podpořit hospice po celém Česku. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy občasný déšť, teploty do 18 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Jiřincová. V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a také stromky vysázené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
2: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, potom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat teď na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
0: Kvůli modernizaci přeruší od zítřka provoz rentgenové pracoviště na poliklinice v Tachově. Odstávka potrvá do začátku prosince. V plánu je kompletní rekonstrukce prostor a instalace nového rentgenu. Provoz mamografu a ultrazvukového vyšetření nebude omezený. Pořízení nového rentgenu přišlo na 6 milionů korun. 3 miliony pokrývá dotace od Plzeňského kraje, zbylou část platí město. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
3: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
0: V Plzeňském kraji můžete podpořit hospic svatého Lazara, a to buď v dnešním papučovém dni, nebo zítra v Plzni charitativním během. Bližší informace najdou zájemci na webu běhyprohospice.cz. Sport. Fotbalisté pražských Bohemians se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Zápas má výkop v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé, aby jo na jedničce, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Plzni na kruhovém objezdu na náměstí generála Píky. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dneska je středa 14. října a my vám přejeme příjemné dopoledne s rádiem vašeho kraje. Byť začneme tématem zdravotním, lékařským a trochu bolavým, bolest kyčelního kloubu a bolest kyčlí, to je docela rozdílná záležitost. Jak tyhle bolesti od sebe rozeznat, to je naše první téma dopolední vysílání. Už za chvíli.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: kilometrů a tak. Ale primárně třeba je lepší, řeknu, cyklistika než běh po asfaltu. Takže ideálně běhat v lese, jenomže zase ty terény proto tady vlastně moc jako nejsou, takže když mám tu volbu, tak i třeba když běháme po cyklostezce, tak vedle bývá většinou šotolina. Tak si to dám prostě po šotolině, po trávě, furt je to ještě čitelný a když to skončí, no tak jdu chvíli na asfalt a zase se můžu vrátit, jde to kombinovat. Chůze je taky fajn, ale zase je dobrý spíš po měkkým, po lese.
1: Čili je lepší, aby ten povrch byl měkký.
0: Aby tlumil. Měkčí. No prostě cokoliv mimo betonu, asfaltu.
1: Z jakých dalších příčin může docházet k bolestem kyčlí?
0: Tak první jsou vrození, ty jsou nějaký, to je prostě s čím se narodíme. A když to víme, tak třeba se hold nevěnuju palubovým sportům. Jo, jako v mládí. Jenomže to většinou víme až ve stáří. Potom je to právě taky, no, dost často ten sedavý způsob života. Protože ty svaly nemají plný rozsah toho pohybu, který by měly mít. To je tam zásadní, aby prostě to, co dělá noha dopředu, dělala i dozadu. Ale jak jsme furt skrčený, tak vlastně furt máme nohy ruce před sebou, málo kdy za sebou. Proto, aby se dobře aktivovali hýždě, tak se zase dobře se chodí v terénu do kopce. Pak se ten zadek pěkně zapojuje a protahuje přední stranu, stehen, z čehož můžou někdy ty kyčle bolet taky.
1: Přibliž tak vypadá léčba pacientů, kteří k vám přijdou právě kvůli bolestem kyčlí.
0: To je právě to, že přijdou s bolestma kyčlí a odchází s bolavým kotníkem, nebo bolavým chybným třeba, jo, nebo blbým ramenem, nebo tak, kdy třeba na základě nějaký práce s myší, tak ty lidi mají přesunutý pravý rameno, tak to odnáší levá kyčel. Ono se to nedá tak úplně, oni odchází s tím, že je něco špatně na tom těle, že jsou nějak křiví a ta obrazně řečeno křivost způsobí to, že zrovna se to projeví v té kyčli, jo, nebo v koleni. Nebo protože odlehčuju jednomu koleni, tak zase přetěžuju tu druhou stranu kyčel. A ještě u kyčle je strašně důležitý. Kyčel a kyčelní kloub jsou dva rozdílný termíny. Kyčelní kloub, když bolí, bolí v oblasti třísel, tam, kde je lem od kalhotek. Prostě uprostřed. Tam bolí kyčelní kloub. Když nás bolí na boku a pak víc dozadu, tak nás spíš bolí zadek. A je to o tom, že jsou pak stažený ty svaly na hýži a ty hlubší struktury, které dělají rotaci ty kyčle. A tam pak se najde nejvíc patologií. Jo, co se týče těch svalových patologií, nebavíme se o změnách v kloubu, protože ty jsou neovlivnitelné. Tam akorát mají zlý kladívko, nový kloub. Jo, ale daleko větší paseku nadělá to okolí, který pak způsobí to třeba ty atrotické změny dřívější, než by museli být.
2: Říká o rozdílech mezi bolestmi kyčlí a kyčelního kloubu fyzioterapeut Matěj Liška. Je 16:45, hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas.
1: V zámecké galerii Tubora na zámku Nebídlově se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka výstavy Návrat domů Alexandra Sádla. V obřadní síni městského úřadu v Rokycanech zazní koncert 19. ročníku cyklu Kruh přátel hudby Rokycany. Vystoupí inspirace Mozartem a začne to v 18 hodin. V městské knihovně v Přešticích pořádají přednášku Stezka Českem. O 17 hodin provede cestou poutník Miloslav Šašek. Plzeňské havelské trhy zvou v 15, 16 a 17 hodin na kapelu Fregata. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do zítřka. V městské knihovně v Horšovském Týně se o 17 hodin uskuteční beseda na téma Alžběta Bátory a čachtické podzemí. Divadlo Pluto v Plzni odehraje od 19 hodin komedii 1 plus 1 rovná se 3. V Ostrově pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v T-klubu spojenou se setkáním tvůrců večerníčků a ve stejném čase začne na Mírovém náměstí program Stardance – Tanči jako hvězda. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Edwardově knihovně v budově Mariánsko-Lázeňských Nových lázní od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. To byl poslední tip pro volný čas, alespoň pro tuhle chvilku. Blížíme se k 9:30 a k dalšímu tématu. Tentokrát se podíváme do Domažlic, konkrétně do domažlické nemocnice. Ta dnes prověřuje svoji připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Na místě máme reportérku, se kterou se za chvíli spojíme.

Víte, že klatovské katakomby ukrývají 37 těl? Prvním mumifikovaným byl v roce 1676 páter Jan Jahoda. Pravděpodobně nejznámější klatovskou mumií je ale slavná donátorka jezuitů Anežka Kunhuta Příchovská. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Co dělat, když do nemocnice přijde pacient s vysoce nakažlivou nemocí? To trénují záchranáři v nemocnici v Domažlicích. Mezinárodní taktické cvičení organizují ve spolupráci s nemocnicí a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Akce se účastní i partneři z Německa, jeden z nich jako figurant představuje nakaženého pacienta. Všechno na místě od rána sleduje reportérka Martina Klímová, které přeji hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, já jsem právě na urgentním příjmu Domažlické nemocnice. Před chvílí sem do čekárny přišli dva vyhublí mladí muži, oba vypadali nemocně, jeden podpíral druhého, ten tady dokonce vyprázdnil obsah žaludku, takže to cvičení je opravdu věrohodné. Teď jsou oba u sestřičky, která se dozvěděla, že to jsou dva kamarádi, kteří se vrátili z Demokratické republiky Kongo a tam jedli různé potraviny na tržištích. Po návratu z Afriky mají horečku, jsou unavení, bolí je svaly, no a mají zažívací problémy, proto tedy přišli sem na urgentní příjem. Jakmile tady to sestřička zjistila, tak si nasadila roušku a teď obvolává různé instituce, aby je informovala, že tu má pacienty na podezření s vysoce nakažlivou nemocí.
0: No a co bude následovat v tom cvičení?
1: No, teď zřejmě by měli přijet hasiči, na parkovišti by měli postavit speciální stan na dekontaminaci, no a tady ti pacienti po ošetření tak je naloží do sanitky a v doprovodu policie převezou do Prahy na Bulovku na tedy speciální infekční oddělení. Tady v Domažlicích mezi tím budou čistit prostory, kudy vlastně ti pacienti prošli. V čekárně už tou dobou byli taky dva jiní mladí muži, takže ti budou muset zůstat zřejmě na pozorování. No a všichni tedy, kdo se setkali s těmi rizikovými pacienty, tak budou muset projít jakousi dekontaminací a budou potom dál sledováni. Jinak tady v Domažlicích to cvičení skončí zhruba ve 12 hodin, ovšem včetně té Bulovky, tak to potrvá asi až do 16 hodin.
0: Ještě řekněme posluchačům, jaký je cíl toho cvičení?
1: Cíl je jasný, má se natrénovat spolupráce zdravotníků, hasičů, městské i státní policie, nemocnice tady v Domažlicích, fakultní nemocnice, Bulovka, no a taky je tu Bavorský Červený kříž. Nikdo tady teda v západních Čechách a v Bavorsku se s podobnou situací nesetkal, ale všichni se shodli na tom, že v době, kdy dnes se hodně cestuje pomocí letadel, tak samozřejmě ta situace se může vyskytnout a proto je tedy dobré všechno dopředu natrénovat i potom samozřejmě manipulaci s infekčním materiálem, jak vybudovat to dekontaminační pracoviště, jak ho potom zase bezpečně zlikvidovat a podobně. Všechno tady sledují inspektoři nebo rozhodčí, kteří to cvičení budou posuzovat, hodnotit, no a na závěr potom, až to zpracují ty výsledky, tak budou navrhovat nějaká případná zlepšení. Venku vše sleduje dron, natáčí se to na kamery, ten obraz se přenáší do jídelny, kde ho taky sleduje spousta lidí, starosta města, zástupci ministerstva zdravotnictví, takže jsou to opravdu desítky osob, kteří se na tom cvičení podílí. Jinak pro zajímavost se to samotné cvičení připravovalo rok a půl. No a jak už jsem zmínila, cílem je tedy zlepšit postupy a být připravený na podobnou situaci, kdyby jednoho dne nastala.
0: Z Domažlické nemocnice se ozvala Martina Klímová. Díky za informace. Naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy. Český rozhlas Plzeň.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

svátek má dneska Agáta, mezi dnešními oslavenci je třeba pivovarník Stanislav Bernard a nebo bývalý hokejista Alexej Kasatanov. Víc nám k tomu řekne Petr Jungmann už za chvilku v našem rozhlasovém kalendáři. Máme 2 minuty po 3:15. A tohle je Petr Muk.

0: mom.
1: The Eagle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
7: Oho, dobrý den. Je Kristůfek Robin doma?
6: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
8: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
6: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazaret? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V prostorách zdravotního střediska ve Spáleném Poříčí vznikne nová dětská ordinace. Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. A dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy občasný déšť, teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku vznikne nová dětská ordinace. Krajští radní na to schválili finanční podporu 500 000 korun, a to především na vybavení ordinace, tedy zdravotnickou techniku, diagnostické přístroje, počítačové vybavení nebo potřebný lékařský software. Další podrobnosti doplňuje mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Nová ordinace má pomoci zajistit dostupnost pediatrické péče v oblasti ORP Blovice. Dosavadní dětská lékařka totiž ukončila ze zdravotních důvodů poskytování péče už na začátku června letošního roku. No a stávající prostory nejsou pro provoz nové ordinace vůbec vyhovující. Nové pracoviště proto vznikne v prostorách zdravotního střediska ve Spáleném Poříčí.
0: Policie v Plzni pátrá po vandalovi, který poničil kostel u Ježíška poblíž hlavního vlakového nádraží. Dosud neznámý pachatel v období od pátku 9. do pondělí 12. října vytrhnul ze zdi hromosvod a následně poničil část okapu. Způsobil tak škodu přes 17 000 korun. Policie teď hledá svědky, jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Reindlová.
3: Pokud máte k události jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případu, dostavte se prosím na nejbližší služebnu policie nebo zavolejte na bezplatnou linku 158.
0: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Sport. Ve druhém kole tenisového turnaje v čínském Wuhanu vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková. Bartuňková podlehla 0-2 na sety Italce Paulíniové. Bousková prohrála s Polkou Chvalinskou 1-2. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy ještě ojediněle s doznívajícím občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, se stala na silnici 22 nedaleko Domažlic u Smolovského rybníku. Na místě je policie, projíždějte opatrně a pozor dejte na dálnici D5 kolem 78. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tam kolona vozidel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme za sebou prvních pár týdnů nového školního roku, i proto si s dnešním dopoledním hostem popovídáme o tom, jak děti zvládly zářijový nápor povinností a také o tom, jak jim může pomoci rodina, případně doučování. Poslechněte si povídání s Danou Neumannovou, už za chvilku začínáme.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: O škole, dětech, rodině, doučování a dalších tématech budeme mluvit s dnešním dopoledním hostem. Vítám Danu Neumannovou z organizace Škola Populo. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Jsem rád, že jste přišla a že možná některým posluchačům i otevřete oči a uši tím, jakým způsobem přistupujete k výuce, vzdělávání, doučování a tak dále. Kdybychom měli stručně Školu Populo představit, co byste o ní řekla?
1: Škola Populo je doučovací škola, která pomáhá všem dětem a studentům od základních až v podstatě po vysoké školy, pokud mají nějaké problémy ve škole s učením, anebo ne problémy, jenom se chtějí efektivněji připravit, než by to třeba zvládli sami doma.
0: Mm-hmm. Jedná se o doučování v různých předmětech, anebo je to hlavně tam, kde bota tlačí, to znamená čeština a matematika?
1: Správně říkáte, Je to především matematika, hned v závěsu je český jazyk, ale samozřejmě specializujeme se na všechny předměty ze základních a středních škol.
0: Mm-hmm. Co a jak nejčastěji u vás řešíte? Asi je to, odhaduju, prospěch a možná nějaké i třeba psychické problémy ve škole?
1: Určitě, ono to totiž spolu strašně moc souvisí a nejčastěji řešíme právě taková ta specifická takovou tu specifickou problematiku dětí. To znamená, když nemá dítě žádné problémy a dobře se učí, tak zvládne to, jak to dělají ve škole. Ale pokud má dítě nějaké specifické potíže a potřebuje nějaký individuální přístup, tak to najde u nás.
0: Mm-hmm. Dá se říct takhle od stolu, o co je největší zájem? Víte to? Děláte si nějakou statistiku?
1: Jo, určitě ta matematika. To je na základních i středních školách je určitě matematika. To je největší problém, největší kámen úrazu.
0: Mm-hmm. Jak je Škola Populo personálně obsazena? Jsou tam učitelé, nebo jak se tam máme představit? Mm-hmm. Studenti třeba? Nebo?
1: Máme tým lektorů a ti lektoři jsou vlastně z řad mladých lidí, jsou to studenti vysokých škol, ať už pedagogických nebo i jiných, ale zároveň máme i starší lektory a to bývají třeba bývalí pedagogové, kteří už nechtějí učit na těch klasických základkách a právě se chtějí věnovat té individuální výuce pro ty jednotlivce.
0: Pro děti je ta služba nějakým způsobem věkově ohraničena?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Dokážeme se přizpůsobit vlastně od předškoláků až po ty vysokoškoláky.
0: Až po vysokoškoláky. Takže když má někdo problém se zkouškami na vysoké škole, tak přijde a zeptá se, jestli náhodou nemá

0: ale po celé republice ve velkých městech, tak vlastně jsou učebny a v těch učebnách má každý student vždycky s tím lektorem jako svoje pracovní místo.
1: Mm-hmm. Dobrá, zeptáme se na další podrobnosti. Naším hostem zůstává Dana Neumannová. Budeme mluvit i o tom, jaká úskalí školního roku řeší ve škole Populo během právě školního roku klasicky.

0: Povídáme si s Danou Neumannovou z organizace Škola Populo a můžeme říct, že no vy to máte z první ruky. Ten školní rok se dá krásně rozdělit na určitá stresová období, je to tak?
1: Určitě.
0: Jaká? Co teď je tím největším problémem a co třeba před Vánoci, pak třeba v lednu, na jaře?
1: Teď na podzim, na začátku školního roku je největší problém to, že vlastně děti se vrátily do těch školních lavic, mají ten prázdninový režim a někteří to samozřejmě zvládají dobře, ale většina dětí je na tom hůře, je to pro ně náročnější a trvá třeba několik týdnů, než si vlastně zvyknou, ale bohužel to už přicházejí první testy, první prověrky a první špatné známky. Pak je trošku období klidu kolem těch Vánoc, jak jste říkal, ale pak to zase začíná, protože konec pololetí, dohání se známky a pak přichází v podstatě ten největší strašák na jaře a to jsou přijímací zkoušky, pokud děti jdou z devítky na střední školy anebo i páťáci, sedmáci na víceletá gymnázia.
0: Mm-hmm. Tam o tom se ještě pobavíme určitě, co se týče těch přijímacích zkoušek. Mě teď zajímá, co může vysledovat rodina, tak aby to bylo včas. To znamená, aby se nad nějakým třeba doučováním doma zamysleli.
1: Rodina by určitě měla sledovat, jak se dítě chová. Jestli má nějaké obavy ze školy, z určitých předmětů, jestli to narůstá. Někdy tam bývají obavy i dokonce z těch učitelů samotných. A měli by to sledovat a hlavně nepodceňovat a právě, jak říkáte, zachytit to včas a nebát se říct si o pomoc.
0: Není problém i třeba v různé kvalitě školní výuky na různých školách, když vám takhle přihraju?
1: To jste přihrál velmi dobře, ano, máme bohužel ta data, že školy jsou na různých úrovních, ty rodiče to pociťují a i proto nám volají.
0: Volají a vlastně se pouští s těmi

0: dětmi do takové, řekněme, odpolední školy, když to řeknu laicky, je to tak?
1: Je to tak, ano. K nám většina studentů chodí po své výuce na těch základních a středních školách a jsou u nás odpoledne nebo večer.
0: Napadá mě, jestli to pro to dítě není velká zátěž. Dopoledne třeba 4, 5, 6 hodin vyučování a pak ještě odpoledne doučování.
1: Snažíme se, respektive naši lektoři, se snaží jim to udělat hezké, příjemné a namotivovat je, aby je to bavilo. Protože já vždycky říkám, že ve škole si nemůžete vybrat učitele, ale u nás toho lektora si vybrat můžete a je potom pro ty děti fajn, že se potkávají s někým, kdo jim rozumí a kdo jim to dokáže vysvětlit.
0: Je pravda, že ve spoustě rodin asi doučování fungovat nemůže z různých důvodů, pracovní vytížení rodičů a tak dále. A tohle jako řešení se mi jeví docela dobré. Co se týče toho výběru, skutečně děcko může ukázat podle nějakého katalogu tohle chci nebo tuhle chci na doučování tak, matematiky.
1: Tak katalog lektorů nemáme, ale já vlastně s každým rodičem vždycky řeším, jaké to dítě má potřeby, co potřebuje, jaký styl výuky, jakou rychlost výuky, jaký má cíl, za jak dlouho ho má dosáhnout. A vlastně tím, že znám naše lektory na pobočkách, tak jim vlastně dokážu v podstatě doporučit toho nejvhodnějšího.
0: Mm-hmm. Za chvilku se zastavíme u těch přijímacích zkoušek, jak už jste řekla, z páté, ze sedmé, z deváté třídy. To období je ještě relativně daleko před námi, ale na volbu doučování si myslím, že už je skoro v říjnu. Pozdě, nebo se pletu?
1: Nepletete se. My vždycky doporučujeme raději začít včas, to znamená v tuto dobu, takhle na podzim, na začátku školního roku, a raději se připravovat dlouhodobě a v klidu a v pohodě, než to potom začít honit pár měsíců před těmi přijímačkami, kdy už je v podstatě pozdě a když to dítě má nějaké mezery v té látce, tak už to úplně nestihne dohonit.
0: Tak času je relativně málo. Za chvilku pokračujeme. Naším hostem je Dana Neumannová.

0: Dana Neumannová, škola Populo, to je náš dnešní host dopolední. Povídáme si o prospěchu, o rodinném přístupu k doučování. Konec konců, když se do toho chce, to mě teď napadá pustit rodič, co byste mu doporučili, když třeba mamka řekne, tak já tě tu matematiku prostě douším.
1: Tak já bych jim to nezakázala, ale raději bych jim doporučila, aby se obrátili na odborníky.
0: Jaké výsledky máte vy? Děláte si nějakou statistiku? Víte, jakým způsobem potom ty děti třeba uspějí na různých místech toho daného školního roku? Písemky, testy, vysvědčení a tak dále?
1: Určitě, děláme si statistiky a třeba co se týká přijímacího řízení právě na střední školy a víceletá gymnázia, tak tam dosahujeme až k 98% úspěšnosti, že ty studenti, kteří se u nás připravují, tak potom opravdu se dostanou na tu školu, kterou si vybrali.
0: Mm-hmm. O těch přijímačkách jsem slíbil posluchačům, že ještě ztratíme pár slov. Už jsme řekli, že je důležité začít včas. A je asi jedno, jestli to jsou přijímací zkoušky z 5. ročníku nebo ze 7. na víceleté gymnázium, anebo z 9. na střední školu.
1: Ano, je to úplně jedno, protože vlastně ty přijímací zkoušky jsou stejné pro všechny ty třídy.
0: Dokážou ty děti sami říct, v čem je bota tlačí?
1: Většinou ne. Většinou něco řeknou, ale pak to třeba bývá úplně jinak.
0: Aha, takže to musí odhalit ten lektor.
1: Ano, ano, to je jeho úkol.
0: Mhm. Lektor tedy má k dispozici i třeba nějaké, nevím, testy z minulých ročníků, nebo jak to chodí?
1: Ano, ano, co se týká jednotných testů od Cermatu, tak ty máme k dispozici pro vlastně pro všechny lektory a pro všechny studenty, takže můžou probírat i mnoho let nazpátek.
0: A podle nich se tedy potom připravují na tu aktuální přijímací zkoušku. Zajímá mě, jak dlouho to trvá. Každý rodič se zeptá, kdo to teď poslouchá, tak řekne tak. A jak to trvá dlouho? Když přihlásím to děcko teď, tak bude chodit jednou, dvakrát, třikrát týdně, nebo jak to chodí?
1: Je to strašně individuální. Aha. A všechny možnosti, které jste řekl, jsou pravdivé. Jsou děti, které chodí jedenkrát v týdnu a jsou děti, které chodí i třeba dvakrát, třikrát v týdnu. Mhm. Podle toho právě, jak moc potřebují pomoc, jak velké tam mají mezery a taky teda, kolik mají vlastně časových možností podle kroužků odpovědník.
0: Ta lekce je nějakým způsobem časově omezená?
1: 45 minut trvá jedna lekce, stejně jako ve škole.
0: Mhm. To děti to potom asi nedávají, když je to delší, si myslím, že tak, ještě takováhle nálož odpolední.
1: Ano, je to pro ně problematické, ale my se i přesto snažíme je naučit se soustředit delší dobu, protože právě ty přijímací testy jsou delší než 45 minut, oni mají více než hodinu i.
0: Dá se tedy obecně říct, že děti nejvíc tlačí matematika?
1: Ano.
0: A je úplně jedno, v jakém to je ročníku?
1: V podstatě ano. Je to napříč opravdu od první třídy určitě až po ty maturanty. Mm.
0: No a v čem se ještě doučuje, když řekneme takhle na závěr, jaké máte spektrum? Protože musíte mít odborníky na různé předměty, je to tak?
1: A je to tak, je to tak.
0: Takže?
1: Určitě ty nejžádanější předměty jsou matematika, český jazyk, anglický jazyk, pak třeba i cizí jazyky jako němčina, španělština a docela i specifické pro Plzeňský kraj je zájem o fyziku, chemii a tyhle přírodovědné předměty.
0: Když to teď trochu shodím, tak řeknu, že dřív se děti nechávali po škole a u vás jsou po škole vlastně skoro za odměnu, když se to potom doučí.
1: To jste řekl krásně, ano, u nás k nám děti chodí za odměnu.
0: Po škole.
1: Dobře. Po škole.
0: Tak moc děkuju za povídání o doučování. Málo koho to napadne v průběhu školního roku. Myslím si, že drtivá většina rodičů se v uvozovkách vzbudí, až když už bývá pozdě.
1: Ano, je to tak. Drtivá většina potom to honí na poslední chvíli, ale určitě doporučuju začít řešit tu přípravu na přijímačky nebo doučování obecně zavčasu, protože vždycky je lepší mít dostatek prostoru na to doplnit všechny mezery v látce a mít prostě čas nacvičit si ty přijímačkové testy.
0: Třeba na ty přijímačky, nebo napadlo mě ještě, že 3 týdny před vysvědčením asi není úplně včas.
1: Tak třeba 3 týdny před nějakým testem, to ještě jde, ale 3 týdny před vysvědčením už slíbit nic nemůžeme.
0: Děkuji za doporučení. Dana Neumannová byla naším hostem. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Mějte se.

Víte, že vodní dílo Nýrsko na řece Úhlavě slouží jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko? Vybudována byla v letech 1965 až 1969 a délka hráze v koruně je 320 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

Co pro vás máme dál v dopoledním vysílání? Dvě informační cedule zničil neznámý vandal na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku. Panely patří záchranné stanici zvířat Macík. Není to přitom poprvé, co někdo panely vylomil. Víc vám řekneme v reportáži už za chvilku.

0: záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o dvě zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na místa. Není to přitom poprvé, kdy jim neznámí vandalové panely poničili.
1: Míšo, teďka sundáme z toho tu vrchní desku s tím naučným textem a dáme to do auta a opravíme to.
2: Jdem na to.
3: Kolik je tady popadaných těch informačních tabulí?
1: Zatím jsme našli dvě. No, ale všechny jsou u cesty, takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel.
3: Říká Hana Šimková, zakladatelka záchranné stanice Macík.
1: Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou.
3: To je vylomené, vyloženě vylomené. Někdo přišel, schodil to.
2: Tohle to je vylomený, doslova do písmene.
3: Takže někdo přišel.
2: A útrhý, ulomilý.
3: Michale, vy jste dobrovolník v záchranné stanici.
4: Zachovat se takhle k majetku cizímu a ještě navíc. V podstatě je to, že tady pro lidi a pro zvířátky jako takový.
1: Navíc oni jeli nahoru vlastně krmit, ta deska stála a když jeli zpátky, tak ty desky nestály. A ani nefoukalo, bylo to otázka hodiny a půl, než nakrmili zvířata, než se vraceli a ty desky nestály.
3: A ta druhá je kde? Ta cedule?
1: Ta druhá je tam nahoře.
3: To znamená, ta je zase na druhé straně.
1: Ale taky u cesty.
3: Taky u cesty. Je to velká škoda?
1: Finanční škoda není příliš velká, je to několik 100 korun za nové kůly a novou desku, ale největší škoda je právě ta časová s tou prací, kdy vlastně my ty desky musíme vyrobit, musíme tady usadit, musíme to kontrolovat a děláme to proto, protože sem chodí školy, školky, chodí sem různí lidé, tak nejenom, aby se podívali na koně, ale aby se ty děti a ostatní o těch koních a o těch dalších zvířatech něco dozvěděli.
3: To je druhé zastavení, tady to?
1: Ano, to je druhé.
3: A první je?
1: První je dole u rybníčku, ještě v zástavbě. Ta deska samozřejmě stojí. A ty, které jsou v lese, už potom na malé stezce, jakoby ne u silnice, tak ty taky stojí.
3: To znamená, tam, kam se dostanou auta, to jsou tři, jedna je u domu, tak ta stojí a ty dvě, ty jsou také vlastně u cesty, kam se auta dostanou, ty jsou poničené a tam, kde lidé chodí pěšky, tak ty stojí.
1: Ano, ano, přesně tak.
3: A kolik jich je dohromady?
1: 8 jich je dohromady, ale část, je to okruh, dá se to obejít vlastně dokola, je to okruh a část jich je potom v lese, kde už pak projdou pouze pěší.
3: Dalším problémem, který stanici trápí, je krmení zvířat v ohradě. Kvůli nevhodné stravě, kterou jim lidé do výběhu dávají, už uhynulo několik koní, koz i ovcí. Jedná se například o velké množství jablek nebo pečiva. Z Horního Žďáru na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Nemusíte někam po schodoch, abyste slyšeli dnešní vydání Humoriády na našich vlnách. A bude tady tradičně mezi 16. a 17. hodinou. A dnes jako host přijde herec, dabér a moderátor Jiří Ptáčník. Ještě jednou začínáme po 16. hodině. Teď se blížíme k 11. hodině, doprovodí nás tam kapela Eagles. No a potom už nás čekají další zprávy. Přejeme hezké dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Místní spolek napadl výsledky voleb v Třepčicích na Jižním Plzeňsku, prověří je soud. Studenti z Plzeňského kraje se vrátili z Číny, teď budou své zkušenosti sdílet na školách. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot, navrhují to ústavnímu soudu. A dnes bude převážně polojasno, jen přechodně až oblačno, teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Krajský soud v Plzni prověřuje výsledky komunálních voleb v Třepčicích na Jižním Plzeňsku. Na nesrovnalosti při sčítání upozornil místní spolek. Podle něj je nepravděpodobné, aby všichni voliči označili na volebním lístku maximální počet kandidátů. Na soud se kvůli výsledkům obrátila i nezávislá starostka Třepčic Jana Kubínková.
2: Jsem u volební komise nebyla, já jsem nebyla uščítán, taky už mi tím napadli, není to pravda. A já jsem měla za to, když to přebral Český statistický úřad, že je to v pořádku. Jsem se tomu postavila čelem z toho důvodu, aby to bylo spravedlivě a aby to bylo přepočtené.
0: Do 7členného zastupitelstva vybírali lidé v Třepčicích z jediné kandidátky. 83 středoškoláků z Plzeňského kraje se vrátilo z dvoutýdenního vzdělávacího pobytu v Číně. Hejtmanství o tom informuje na svém webu. V Pekingu a Šanghaji poznávali tamní školství, kulturu a navštívili i světový šampionát řemesel a odborných dovedností WorldSkills 2026. Své poznatky a zkušenosti budou teď prezentovat ve třídách, školách i místních komunitách, připravovat workshopy a rozvíjet vlastní projekty. Závěrečná konference se uskuteční 30. listopadu v plzeňské Techmánii. Kraj už teď plánuje pokračování tohoto úspěšného vzdělávacího projektu i pro příští rok. V roce 2027 se studenti podívají na světovou výstavu Expo v Bělehradu a na evropský šampionát Euroskills v Düsseldorfu. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Sport. Hokejisté Liberce budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí Tigři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne v 19:45. Už s jistotou účasti ve vyřazovací části nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17:30.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru oblačnosti ještě ubude. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách kolem 13. Povane mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírný stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Plané na Tachovsku za odbočkou ze silnice 21 směrem k Průmyslové ulici. Na místě je policie. A bouralo se také na silnici 22 nedaleko Domažlic u Smolovského rybníku. U obou míst zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ani dnes nechybí před polednem naše rubrika Jak nenaletět. Dneska má nadpis Návštěva autoservisu se může prodražit. No to tedy může a nejeden z nás z toho má samozřejmě nějakou tu zkušenost. No a ještě předtím uvedeme třeba další díl příběhů nejen šumavských a také nahlédneme do Fouskova světa. Než tu ale zazní foukací harmonika Josefa Fouska, je tady jedna píštělka. A ta patří skupině Buty a taky Františku Dobrotovi. Tak hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Rusků v svět.
1: Ber to, jak to je. Moje milá, promiň mi to. Ber to, jak to je. Děti jsou pryč, zůstaly nám prázdný pokoje. Oblékáme staré šaty, starostí je víc, poznali jsme, co je láska, co je rub a líc. Nevzdychej a uvař kávu, cukr ten nech bejt. Často jsem ti ubližoval, nechci ruce mejt. Těžko říkám tyhle věty, mám tě pořád rád. Tenhle večer, moje lásko, nepůjdeme spát. Na nebi se hvězdy rojí, spolu nocí jdem, pustíme si boogie-woogie, ať se chvěje zem. Všechny roky, co jich bylo v kloubech, mých snad jsou. Škoda, že k nám duše z nebe sejít nemohou. Už tam máme plno známejch, nebreč, je to tak. Cesty končí, co s tím dělat, nevěř na zázrak. Dej mi ruku, pohladím tě, jako před léty. Dej to nahlas, po pianu hrajou trumpety. Nikoho tu nevzbudíme, nikdo neslyší. Připijeme na ty, co nám dávno nepíší. Jedno pivo pro nás oba, pijme na lásku. Magnetofon divně kulhá, prach je na pásku. Moje milá, promiň mi to, ber to, jak to je. Chtěl bych, abys jako mladá vyšla z pokoje. Kus života svýho bych ti na mou duši dal, i když bych tě, moje lásko, v nebi postrádal.
0: Rouskův svět.

Frauenthal je zaniklá osada na pravém břehu řeky Křemelné. Svého času žila sklářským průmyslem. V 50. letech ale musela ustoupit vojenskému prostoru. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chviličku budeme vyprávět o Frauenthalu víc. Tak si další díl nenechte ujít. Tohle je Phil Collins, další den v ráji, Another Day in Paradise.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Za 3 minuty už bude 11:30, přejeme vám hezké dopoledne. Na území Národního parku Šumava se stále nacházejí pozůstatky desítek obcí. Některé zanikaly přirozeně, když lidé odešli třeba proto, že nebyla práce. Většina z nich ale zanikla násilně. Po roce 1945 je byli nuceni opustit původní obyvatelé, sudetští Němci, a v nadcházejících letech byly zlikvidovány. Důvodem bylo to, že leželi v přísně střeženém hraničním pásmu, nebo po roce 1952 ve vojenském prostoru Dobrá voda. To je případ vesnice Frauenthal. Její příběh vypráví Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: První stavení se na břehu Křemelné objevilo v polovině 18. století. Usedlost sedláka Lenze v průběhu stalet změnila několikrát majitele. Až Izák Simon Bloch založil v roce 1863 nedaleko od ní brusírnu a leštírnu skla, později zvanou Starý Frauenthal.
3: 5 vodních kol o průměru až 5 metrů tady pohánilo 12 brousících a několik desítek leštících strojů. Vyráběla se zde židovská zrcátka. O necelých 10 let později byla proti stávající brusírně postavená nová brusírna s dílnou na fazetování hran velkých zrcadlových skel.
2: V průběhu několika let se brusírenský průmysl rozvíjel natolik, že vznikla další část obce s názvem Nový Frauenthal. Té vévodila nová brusírna a leštírna, nazvaná Velká továrna, tedy Grosswerke. K ní náležel obytný dům s obchodem, škola, kde se vyučovalo od roku 1890 do konce druhé světové války, a různé kolny.
3: Třetí část Frauenthalu, dolní, vznikla v roce 1882 asi 250 metrů pod Novým Frauenthalem. Byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. Pohon pro všechny provozy zajišťovaly kanály a náhony vedené z Křemelné nebo z Prášilského potoka.
2: V roce 1910 se v této malé vesničce na Šumavě rozsvítily první žárovky. Vodní kola byla nahrazena Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW a malá elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolním osadám.
3: A v roce 1932 byla ve Frauenthalu vystavena další technologická zajímavost. Limnografická stanice. Ta slouží k měření a registraci výšky hladiny vodního toku, jenže provoz té ve Frauenthalu trval pouze 6 let.
2: Rok 1938 byl pro Frauenthal opravdu černým obdobím. V červnu skončil provoz vybudovaného limnografu, což pro místní život asi neznamenalo nějakou zásadní změnu nebo snad tragédii, ale v prosinci přímo na Štědrý den skončil provoz místních brusíren.
3: Převálcovala je silná konkurence a nová továrna v Chodově u Karlových Varů. Do toho přišla druhá světová válka a po ní už zmiňovaný odsun. Na malou chvíli byla ještě zprovozněna malá vodní elektrárna a pak přišel plán vybudovat přehradu na Stodůlkách, což by znamenalo zatopení Frauenthalu.
2: Jenže pak přišel rok 1952 a vznik vojenského prostoru Dobrá voda, kterého se stal součástí. Armáda zlikvidovala všechny stavby, kanály a náhony. Jenom?
3: Zůstaly jenom pilíře mostu a budova limnografické stanice, kterou můžete i dnes navštívit.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Už je 8 minut po půl dvanácté. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň sa pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, ktorá ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungujú spolu, pretože pacienti, ktorí majú srdcové zlyhanie, majú väčšinou dysynchronné komory.
2: Za svoj výskum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť sa, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například super citlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že kolem historického jádra města Horažďovice se dochovaly zbytky městského opevnění, včetně Červené brány? Ta je jednou z nejstarších dochovaných městských bran v Česku. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: No a zítra si v této rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. Za 3 minuty bude poledne.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Mladý muž, který bodl běžkyně u Boleveckého rybníka v Plzni, půjde do vazby. Na Rokycansku začíná dvouměsíční oprava silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Objem hypoték se zvýšil, přestože znovu stoupla úroková sazba. A bude polojasno, přechodně oblačno, s teplotami do 18 stupňů. U zpráv přeje příjemné poledne Andrea Samešová. 17-letý mladík, který nožem zaútočil na ženu u Boleveckého rybníka v Plzni, půjde do vazby. Dnes o tom rozhodl soud. Mladý muž Stachovská, obviněný z pokusu o vraždu, bodl běžkyně do zad v sobotu krátce popoledně a poté odjel na kole. 39-letá žena skončila v nemocnici. Policisté už včera uvedli, že mladík si svou oběť vybral zcela náhodně. Vyšetřování případu ale dál pokračuje. Na Rokycansku dnes začíná oprava silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Na téměř 1,5 km dlouhém úseku se bude pokládat nový asfaltový povrch a upraví se také krajnice. Náklady se odhadují na 12 milionů korun. Úpravy si vyžádají i dopravní omezení, pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
4: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace, a to po jednotlivých etapách. Řidiči proto musí počítat s dopravními omezeními a řídit se přechodným dopravním značením. Průjezd veřejné dopravy zůstane zachovaný. Obousměrná objížďka vede mezi obcemi Břasy, Bezděkov, Březina, Osek, Vytinka a potrvá do 14. prosince.
3: Hypotéční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma Jaromíra Šindela byl objem hypoték vyšší, než je v září běžné.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
3: V září také znovu vzrostla průměrná hypotéční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně České republiky. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. Sport. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Ruska Schneiderová. S turnajem se naopak loučí Nikola Bartuňková, která nestačila na Italku Pauliniovou, a Marie Bousková. Ta prohrála s Polkou Chvaleňskou. Počasí. Dnes bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, k večeru oblačnosti ještě ubyde. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, k večeru zeslábne. Rostelové podmínky většinou dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda se stala v Plané na Tachovsku poblíž čistírny odpadních vod u odbočky ze silnice 1/21 do Průmyslové ulice se srazila dvě osobní auta. Na dálnici D5 se vytvořila kolona těsně před Prahou a stojí se také před tunelem Valík u Plzně ve směru na Prahu. Důvodem jsou práce údržby v tunelu. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Polední zprávy jsou za námi a to znamená na vlnách Českého rozhlasu Plzeň jediné. Budeme hrát na vaše přání a to až do 13. hodiny na telefonní lince 221 554 222. Stanislav Jurík vám přeje hezký den, příjemné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte a posíláme Tomáše Linku jako prvního v dnešní hodině. Další volby už jsou na vás.

0: se má. Hned na začátek tady máme jedny půlkulatiny, volá totiž paní Věra z Horní Břízy. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane redaktore, dneska bych vás chtěla poprosit o písničku pro mého milovaného manžela, našeho tatínka a dědečka, pana Radomíra Štefa z Horní Břízy. Jeho krásným 65. narozeninám, které má právě dnes, 14. října. Milý Radošku, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, zdravíčko, ještě jednou zdravíčko. K tomu taky štěstíčko, lásku, pohodu, spokojenost a radost našich vnuček. To ti z celého srdce přeje manželka Věra, dcera Radka s manželem Tomášem a vnučka Nikolka s přítelem Kubou a vnučka Verunka posílá dědovi velkou pusu. Připojuje se taky švagrová Stánina, tchýně Věra Prčková a teta Hana Handrejchová. A ještě bych ti, Radošku, chtěla za všechno strašně moc poděkovat, co pro mě děláš. Ty úžasný manžel, tatínek i dědeček, i když někdy si takovej, no, nemůžu říct steklej, ale něco podobného. A za to ti moc děkuju, protože opravdu pro mě děláš moc.
0: Výborně.
1: Děkuju, pane redaktore.
0: Krásná gratulace. Bylo výborně poznat, kam až to máte připravené a kam, odkud improvizujete. Takhle to je. Ale bylo to o to upřímnější a jsem za to rád, že to zaznělo. Tak všechno nejlepší vašemu oslavenci a hezky to oslavte. Díky.
1: Děkuju.
0: Na shledanou.

Paní Věra z Horní Břízy psála ZZ Top, tak jsme zahráli samozřejmě a teď tu máme další gratulaci, tentokrát písemnou, která přišla v tomto znění. Dobrý den, chtěla bych nechat

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Český rozhlas Plzeň hraje na vaše přání. Teď se dovolala paní Anna z Hradce, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Dnes slaví své narozeniny Jiřina Havlíčková z Touškova vsi. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a stále všechno v pohodě, to jí přejí její známí z Hradce. A já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Taky děkujeme, naslyšenou.

Tak a je tu další písemný vzkaz, trochu stručnější, můžeme si ho přečíst. Dobrý den, prosím, zahrajte pro naší maminku paní Libuši Lénerovou z Pocínovic u Gdyně, která se dožívá dnes 14. října věku 81 let. Přejeme jí hlavně pevné zdraví. Blahopřejí dcery Radka a Libuš. Předem děkujeme a přejeme všem hezký den.

Posloucháte písničky pro vás, další písemná gratulace. Zahrajte prosím písničku pro paní Adelku Hájkovou do Polžic u Horšovského Týna k jejím dnešním 44. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a pohody je do dalších let, přeje manžel David, děti Michalka a Honzík, sestra Ivana s Honzou a Tomáškem a rodiče z Vlkanova. Děkujeme, no a my gratulujeme ke 44. narozeninám a vybíráme Robbieho Williamse a písničku Eternity. Přejeme hezký poslech, chvilku po půl jedné.

0: Z Vránova teď volá paní Marie do písniček pro vás. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Včera oslavila narozeniny naše maminka, který bylo 58 let. Mami, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí. To tě přeje vnuk Šimonek, Vašík a Románek, dcera Marie a Božena a zeť Václav. Děkujeme, co pro nás za všechno děláš.
0: No a my děkujeme, že jste se ozvala. Ještě nám dlužíte aspoň křestní jméno maminky, abychom věděli, pro koho hrajeme.
1: Marie.
0: Dobře, tak Marie. Pro paní Marie. K narozeninám včerejším přidáme písničku od Hany Zagorové a gratulujeme spolu s vámi. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Štěnovic teď zdravím paní Hanu. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji krásný den. Já bych chtěla nechat zahrát svojí tetě Aničce Svobodové z Otína u Klatov, která měla včera narozeniny a dnes má narozeniny její dcera Irenka Hájková, také z Otína u Klatov. Chtěli bychom jí popřát ze Štěnovic všem hodně zdraví, štěstí a aby byli v pohodě. A to jim přejí ze Štěnovic celá rodina.
0: Dobře.
1: Děkuji za zahrání.
0: Taky děkujeme za ten výběr. Vybrala jste Jabluňku, tak si ji teď zahrajeme a gratulujeme hned dvakrát.
1: Ano, děkujeme.
2: Naschledanou.

Agáta je jméno řeckého původu, znamená dobrá a laskavá a česká obdoba tohoto jména zní Dobroslava. Agáta je dneska v kalendáři, tak přejeme všechno nejlepší. Přišla k tomu i jedna gratulace, kterou zakončíme dnešní písničky. No gratulace, on je to vzkaz z práce. Prosím, zahrajte tetu Agátu od Olympiku a bude to pro naší Agátu z kanceláře, protože bychom s ní jinak do konce pracovní doby nevydrželi. Tvrdé i a smajlík. Všechno nejlepší k svátku jí přeje Jitka a Kamila. Tak zahrajeme Agátu Agátě a ať se daří.

Víte, že Černé jezero na Šumavě je největším jezerem v České republice? Pokud nepočítáme vodní plochy, k jejichž vzniku přispěl člověk. Černé jezero má rozlohu 18,5 hektaru a jeho hloubka dosahuje bezmála 40 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Tam si chystáš Hurweis?
1: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
0: A co naše divadlo?
1: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
0: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
1: ITEP.plzeň.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň stále hledá vánoční strom pro centrální náměstí. I dnes pokračuje pátrání po pohřešovaném muži z Radošova. Plzeňské hokejisty čeká další utkání v Lize mistrů. A bude většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty do 18 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeň stále hledá budoucí vánoční strom pro náměstí Republiky. Město o tom dnes informuje na svém webu. Nabídky mohou lidé posílat s adresou pozemku a kontaktem na majitele, případně s fotografií. Centrální náměstí Republiky by měl zdobit jehličnan vysoký 13 až 15 metrů, pravidelného kuželovitého tvaru s jedním rovným kmenem. Podle informací města musí být také pozemek, kde aktuálně strom roste, dobře přístupný, aby se tam dostal jeřáb, je téměř 20-metrový táč s podvalníkem. U Radošova na Karlovarsku začalo právě v těchto chvílích další pátrání po 670-letém muži, který je pohřešovaný už od neděle. Do pátrací akce se zapojili policisté, psovodi, hasiči i členové Czechsar týmu. Kriminalisté prověřují stopy v okolí Radošova i Kyselky, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
4: V neděli odešel na procházku z domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově na Karlovarsku. Dle zjištěných informací by na sobě měl mít červené tenisky a sebou francouzskou hůl.
3: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a také to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS.
2: Sport.
3: Hokejisty Plzně čeká dnes utkání Ligy mistrů ve Finsku. Zatím v soutěži nestratili ani bod. S jistotou postupu dnes nastoupí na ledě finské Saipy v 17 hodin a 30 minut. V Lize mistrů se představí také Liberec. O postup do play-off se utká s Davosem. Duel začne ve 20 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude převážně polojasno, pouze přechodně oblačno, k večeru další ubývání oblačnosti, teploty 15 až 18, na horách do 15 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, k večeru zeslábne. Bio jednička, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 platí omezení v tunelu Valík u Plzně. Ve směru na Plzeň je provoz převeden do protisměru. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. A pracuje se také na Klatovsku na hlavním tahu 1/27 u Dechtína. I tudy projíždějte s maximální opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. No, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartují, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou

0: spíš nějaký jako přípravný procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem. To znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let. Tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj, si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odškuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo?
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Soud poslal do vazby mladíka podezřelého z pobodání běžkyně u Boleveckého rybníka v Plzni. Na Drnovém potoce u Klatov vzniknou nová protipovodňová opatření. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. A zítra bude polojasno, teploty do 17 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. 17-letého mladíka Stachovska, kterého policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu, poslala soud do vazby. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Muž je podezřelý z toho, že v sobotu popoledni u Boleveckého rybníka v Plzni bodl dozad 39-letou běžkyni a poté ujel na kole. Policie také už od včera potvrdila, že si svou oběť vybral zcela náhodně. Žena skončila v nemocnici. Mladíka zadržela policejní zásahová jednotka v neděli v Tachově. Povodí Vltavy začne stavět protipovodňová opatření na Drnovém potoce v Lubech u Klatov. Zahrnovat budou třeba zpevnění a zvýšení břehů anebo úpravu jezu. Přípravy stavby trvaly několik let a podílelo se na nich i město, dodává starosta Rudolf Salvétr z ODS.
3: Je to snad 16-17 letá práce a jako město jsme Povodí Vltavy předali kompletní projektovou dokumentaci ve stavebním povolení. Díky tomu, že byla schválena dotace, díky tomu, že je hotové výběrové řízení, tak v následujících týdnech by měla započít stavba právě těchto opatření.
2: Už v minulosti město postavilo před Luby poldr na Mochtínském potoce a další na zachycování vody z polí nad obcí. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
4: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
2: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
5: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Serhii Bezkres známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Česká badmintonová reprezentace dnes představila nového trenéra. Znovu ji povede cizinec. Jamese Chu z Malajzie vystřídal Indonézan a někdejší bronzový medailista z olympijských her v Atenách, Flendy Limpele.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, postupně místy nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1 stupeň. V horských údolích až kolem minus 5 stupňů. Zítra zpočátku mlhavo nebo nízká oblačnost, poté většinou polojasno, přechodně oblačno. Teploty zítra 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 buďte opatrní, na 13. kilometru před Berounem ve směru na Plzeň stojí porouchané nákladní auto. A pozor také na kilometru 77 u tunelu Valík. Ve směru na Plzeň se vytvořila asi kilometrová kolona. Důvodem jsou práce údržby v tunelu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pěkné středeční odpoledne, jste s Českým rozhlasem Plzeň a my jsme za to moc rádi. Včera jsme vám slíbili další radu, jak nenaletět. Možná, že už se vám někdy stalo, že se vám návštěva autoservisu pěkně prodražila. No a my k tomu budeme mít pár informací už po písničkách. Ještě jednou pěkné odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a to byl Petr Novák. Za 3 minuty bude 14:15.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme je akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Kanaďan Bryan Adams, který přijede v prosinci koncertovat do Prahy. Konkrétně ho můžete vidět a slyšet 13. prosince. Nás čeká pohled na středeční akce, tak si určitě počkejte. No a teď už Vítězslav Vávra neboli zpívající bubeník Dívka Gloria.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Jak postavit oplocenku a jak vysadit mladý strom v lese se teď učí v okolí Čerchova studenti střední lesnické školy v Písku. Se zalesňováním holin pomáhají domažlickým městským lesům. Podrobnosti přinesou další minuty odpoledního vysílání.
1: Tipy pro volný čas.
0: V obřadní síni městského úřadu v Rokycanech zazní koncert 19. ročníku cyklu Kruh přátel hudby Rokycany. Vystoupení inspirace Mozartem začíná v 6 hodin večer. V městské knihovně v Přešticích pořádají přednášku s Teska Českem. Od 17 hodin provede cestou poutník Miloslav Šašek. Plzeňské havelské trhy zvou od 15, 16 a 17 hodin na kapelu Fregata. Havelské trhy se konají na náměstí Republiky ještě do zítřka. V městské knihovně v Horšovském Týně se od 17 hodin uskuteční beseda na téma Alžběta Bátory a čachtické podzemí. Divadlo Pluto v Plzni odehraje v 7 hodin večer komedii 1+1=3. A v galerii Ladislava Sutnara v Plzni můžete vidět do 5. listopadu výstavu Síla života. Vystavují laureáti ceny Jiřího Trnky a hosté. Tolik akce na středu 14. října a teď už hraje Mike and the Mechanics. Pěkné odpoledne.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň a po reportáži uslyšíte Karla Gotta. V domažlických městských lesích začala podzimní výsadba stromů. Jako každý rok s ní pomáhají studenti střední lesnické školy v Písku. Teď staví oplocenky a sází stromy poblíž Čerchova. Část sazenic nahradí vykácené plochy po kůrovci i jarní výsadbu, která se kvůli velkému suchu v létě neuchytila.
1: Nepotřebujeme, abyste tady strhli normy, ale to, co zasázíte, aby bylo opravdu kvalitně.
2: Složit dolů, mírně potáhnout nahoru
3: a přišlápnout.
4: Takhle je to parádní, plně dostačující, jo?
5: Pokyny studentům tady dává Jan Skala z domažlických městských lesů.
6: Vyzkouší si stavbu dřevěné oplocenky. Po dokončení si celou plochu sami i zasadí javorem klenem.
5: Co k tomu potřebují?
6: Potřebují k tomu, říkáme, pěnčíky, sazeče a případně sekeromotiky.
5: Jak se pracuje se studenty? Vy je tu máte každý rok?
6: Nebyly nikdy kázeňské problémy a mají studenti velký zájem o činnost. Ptají se, jsou aktivní a jenom chválíme.
5: A jsou šikovní?
6: No to určitě.
5: Z písecké školy jsem přijel sázet stromy Vilém Bečvář.
7: Rozlášili jsme dřevěnou oplocenku, budeme ji následně stavět.
5: A už jste někdy něco podobného dělal? V takovém svahu jako tady?
7: Ne, to ještě opravdu ne. Tohle je unikát.
5: Je to lepší než ve škole v lavici?
7: To určitě.
5: Oplocenku tady právě staví i
8: Ondřej Makovička.
5: Co vy a práce v lese?
8: Já se těším celkově na všechno, protože všechno k tomu lesu patří. Je to celkem náročné, ale jako je to zábavný.
5: Se studenty z lesnictví školy v Písku přijel František Bušina.
9: Přijelo 15 studentů, 11 chlapců, 4 dívky a jsou to druháci. Mají za úkol vyzkoušet tady pěstební činnosti prováděné v podzimním období v lese, takže stavba oplocenek, zalesňování, ochrana kultur proti zvěři a stahování klestu. Takže poznávají ty provozní podmínky i vlastně ten přímý kontakt s tím personálem, s hajným a s těmi lidmi, kteří tady pracují dlouhodobě. A to si myslím, že pro ně je velký přínos.
5: Jámu pro strom tady právě dělá
10: Karolína Pavová.
5: Co tam teď sázíte?
10: Sázíme semenáček smrku.
5: Jak to jde?
10: Tady docela dobře, je tady docela dobrý povrch na to.
5: Pracujete ve dvou s kamarádkou Martinou Svobodovou.
10: Moje úloha je zasadit semenáček do jámy, kterou Kája vytvořila a udopat ho, aby nešel vyrvat z té země, aby tam se zachytil.
5: A baví vás to?
10: Jo, baví mě tahle práce, jsem ráda, že jsem tady.
11: Teď se nacházíme pod Čerchovem, na horně po kůrovci. Sázíme už méně, po té kůrovcové kalamitě jsme sázeli okolo 100 000. Letos budeme sázet pouze polovinu, zhruba 50 tisíc.
5: Doplňuje ředitel domažlických městských lesů Josef Forst.
11: Poměrně hodně budeme sázet buku, dubu, ale samozřejmě i ten smrek, který vlastně v našich končinách je důležitý.
5: Měníte nějak tu strategii sázení?
11: Strategie sázení se za posledních 10 let určitě změnila, teď už vlastně téměř 100% sázíme v obalovaných sazenicích. Ta úspěšnost zalesnění vlastně je tam podstatně jiná než u těch prostokořených sazenic. Nejsou tak nároční a manipulaci s tím, nevysychají a do začátku vlastně mají ten bal, z kterého žijou.
5: A hotovo by mělo být do konce listopadu. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň.

Víte, že kapli Anděla Strážce nad Sušicí místní neřeknou jinak než andělíček? Areál má zhruba čtvercový půdorys o rozměru 40x40 metrů. Tvoří ho hlavní kaple, boční kaple a ambity. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Radio Gaga, kapela Queen na Českém rozhlase Plzeň. Vy už máte určitě připravené inzeráty do rozhlasového tržiště, tak to ještě chvilku vydržte, než ho otevřeme, no a bude to trvat konkrétně 3,5 minuty. Pěkné odpoledne.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme pro vás rozhlasové tržiště, tak volejte vaše inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme prodávat, kupovat a měnit a vy jste první na řadě. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den, já bych prodala 4 kola včetně disků Continental levně a je to telefon 602 224 754 Rokycansko.
3: Vy jste byla hrozně rychlá. Já to zopakuji 602 224 754.
4: Ano, děkuji vám mnohokrát.
3: Super, děkujeme za inzerát. Mějte se krásně, naslyšenou. A budeme pokračovat s vámi, tak povídejte.
5: Haló.
3: Povídejte, váš inzerát, čekáme.
5: Já bych chtěla prodat pánské trekové kolo Trinodema. Je vhodné do města i do terénu. Telefon 728 281-315. Děkuji.
3: Já to musím zopakovat. 728-281-315 je váš kontakt a jedno kolo se prodává, tak děkujeme za inzerát, naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď budeme poslouchat váš inzerát, tak povídejte.
6: Dobrý den, já bych prodala 8 balíků sena, jsou to 130. Cena je za kus 2200. Dále bych prodala sazenice malin, mám červený i žlutý. A gramofonové desky. Všechno je na domažlickém čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby, přeju hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou a je na řadě váš inzerát, tak se do toho pusťte.
7: Dobrý den, prodám z zakoupeného objektu pro vlastně jiné využití, proto nemám, tak je to teda prodej velké množství konfekce, značkové i neznačkové, vše pěkné, nepoškozené, tam i větší množství jízdních kol a knih různých žánrů, vše ve velice dobrém stavu, v případě zájmu můžu zaslat seznam i fotografie, ceny jsou dohodou, je to na telefon 602 182 150.
3: 602, 182, 150.
7: Ano, přesně tak.
3: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Taky děkuju, naslyšenou.
3: Dáme si další inzerát a ten bude od vás.
8: Dobrý den, prodáme garáž na Borech, naproti univerzitě, konkrétní nabídce. Kontakt je 739, 759, 201. Díky,
3: 739, 759, 201, pán už to v rychlosti položil. A my teď budeme zase inzerovat s vámi. Dobrý den.
9: Dobrý den. Prodáme interiové dveře, dvoje levé a jedny pravé, levně. Volejte na telefon 702. 187 610 večer.
3: Zopakujeme číslo 702 187 610 a ještě lokalitu přidejte.
9: Plzeňích.
3: Plzeňích, dobře. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
9: Vy taky, naschle.
3: Tak to byl další inzerát, připomínám, abyste si slumili vaše rády, aby jsme se neslyšeli dvakrát, no a teď už můžete povídat vy.
10: Přeju krásný den, já byla v Plané. A prodala bych zakoreněné sazenice jahod, je to odrůda Cengana a je to na telefonu 723 717 158.
3: Tam trošičku byl výpadek 723 717
10: 158,
3: to je váš kontakt. Dobře, děkujeme i vám za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště. Pozbírejte zatím do zítřka další věci, které byste chtěli třeba prodat, vyměnit, anebo si vymyslete, co chcete koupit. Zítra opět kolem 14:45 na Českém rozhlase Plzeň otevřeme rozhlasové tržiště, tak zatím naslyšenou.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Centrální plzeňský obvod povede trojkoalice ANO, STAN a Pro Plzeň. Starostou zůstane David Procházka. Ve spáleném Poříčí budou mít novou dětskou ordinaci. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. A zítra bude polojasno, teploty do 17 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Centrální plzeňský obvod povede koalice složená z hnutí ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců. Ve 33 členem zastupitelstvu budou mít 22 křesel. K dohodě došlo dnes. Podrobnosti dodává dosavadní starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z hnutí ANO.
2: Starostou trojky bych se měl stát už po třetí já. První místo starostou bude Jiří Beger z hnutí ANO, další místo starostou pak Martin Gregár ze STANu. Aleš Hess z Pro Plzeň by měl vést finanční výbor a předsednictví kontrolního výboru by mělo tradičně připadnout nejsilnější opoziční straně, kterou je ODS.
0: Definitivně o vedení obvodu rozhodne ustavující zastupitelstvo. Ve spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku vznikne nová dětská ordinace. Krajští radní na to schválili finanční podporu 500 000 korun. A to především na vybavení ordinace, tedy zdravotnickou techniku, diagnostické přístroje, počítačové vybavení anebo potřebný lékařský software. Další podrobnosti doplní mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Nová ordinace má pomoci zajistit dostupnost pediatrické péče v oblasti ORP Blovice. Dosavadní dětská lékařka totiž ukončila ze zdravotních důvodů poskytování péče už na začátku června letošního roku. No a stávající prostory nejsou pro provoz nové ordinace vůbec vyhovující. Nové pracoviště proto vznikne v prostorách zdravotního střediska ve spáleném Poříčí.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet Ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podle průzkumu Deutsche Bahn 79% dotazovaných se zákazem souhlasí. Agentura DPA upozornila, že největší zkouškou pro nově zavedený zákaz budou termíny velkých fotbalových zápasů. Sport. Karolína Muchová zvládla na turnaji ve Wuhanu otočit zápas s Američankou McNellyovou a po výhře 2-1 na sety prošla do třetího kola. Tam se střetne s Ruskou Schneiderovou. To Nikola Bartuňková i Marie Bousková v Číně dohráli. Bartuňková prohrála 0-2 na sety s Italkou Paulíniovou a Bousková s Polkou Chvalinskou 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, postupně místy nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1 stupeň, v horských údolích až kolem minus 5 stupňů. Zítra zpočátku mlhavo nebo nízká oblačnost, poté většinou polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty zítra 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se řidiči zdrží u Plzně před tunelem Valík ve směru na Prahu. Stojí zhruba kilometrová kolona, důvodem jsou práce údržby. A stojí se také u Nýřan na Plzni severu od kilometru 93 ve směru na Plzeň. I v tomto případě za to může dopravní omezení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chvilku po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a čeká nás opět zajímavý díl seriálu Tajemství technických památek. Ten nás zavede k jedné z dominant Mariánských lázní, hlavní lázeňské kolonádě. Vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. Více po dalších písničkách, teď už je tady pro vás Petr Muk. Ať se dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Ve středu odpoledne jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a pokud řídíte, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Tajemství technických památek.
0: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno, původní název zněl kolonáda křížového pramene. Později pak získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkém. Více o historii jedné z dominant Mariánských lázní prozradí architektka Ludmila Míková.
2: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
3: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
2: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
3: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
2: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelova věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
3: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
2: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
3: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
2: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
3: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: To byl Elton John a teď už můžete vzít do ruky telefony a volat do odpolední soutěže na číslo 221 554 222. Soutěžete s námi můžete jednou za 14 dnů, to už určitě všichni moc dobře víte. No a dneska soutěžíme o další čtení, bude to knížka Rok, který nás změnil. Je to příběh o přátelství dvou kamarádek, které se potkávají po 18 letech a začínají spolu rozpletat nitky dávného přátelství.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Tam bychom se mohli podívat na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, Český rozhlas Plzeň.
2: Jo, tady dobrý den, tady František Staňkov.
0: Františku, jak se máte ve Staňkově?
2: No, dobrý, svítí slunce.
0: Tak to je dobré, když svítí slunce, tak je to dobré, ano, tak ano. Doufám, že bude svítit slunce ještě po naší soutěži.
2: No, uvidíme.
0: Poslouchal jste před chvilkou?
2: Reportáž. Poslouchal jsem nějakou knížku.
0: No ale reportáž před chvilkou, co byla?
2: Jo, o tý Mariánkách.
0: Myslíte? Tak kde jsme se před chvilkou procházeli se seriálem Tajemství technických památek?
2: No v Mariánkách na Klonádě.
0: No a ty možnosti jsem vymýšlel proč. Já jsem si tady dal takovou práci, abych vymyslel nějaké ty možnosti a dneska ano. To dopadlo hned na první pokus, takže gratuluju.
2: Jo, tak na první dobrou.
0: Moc pozdravujte ve Staňkově a ano. Knížku si domluvíme předání teď při písničce. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: No a my si pošleme další písničku na středeční odpoledne, o tu se postará slovenská zpěvačka Kristýna a tady je Stonka. Pěkné odpoledne.

0: I do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Eldorado v podání Valdemara Matušky se teď prohnalo éterem Českého rozhlasu Plzeň. Postavit dekontaminační stan, izolovat pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc a odvést je na infekční oddělení fakultní nemocnice Bulovka v Praze. To vše dnes trénovali v rámci mezinárodního cvičení zaměstnanci domažlické nemocnice ve spolupráci se složkami IZS a německými partnery. Reportáž nabídneme za pár minut.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

víte, že v rodném domku Františka Křižíka v Plánici na Klatovsku je k vidění stálá expozice věnovaná životu a dílu tohoto geniálního vynálezce? Dominantou je velká replika jeho slavné obloukové lampy. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: době cestování do exotických krajin se může stát, že člověk onemocní nějakou vysoce nakažlivou nemocí. Proto zdravotnická zařízení trénují postupy při ošetření pacientů, kteří by se mohli stát zdrojem případné pandemie. A právě takovou situaci dnes zkoušejí v nemocnici v Domažlicích. Mezinárodní taktické cvičení pořádá krajská záchranná služba. Účastní se ho všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně záchranářů a figurantů z Německa.
1: Na urgentní příjem do domažlické nemocnice právě přišli dva pacienti. Jeden podpírá druhého a je vidět, že mu není dobře. Teď zvoní na sestřičku. Na zvonek pouze akutní stavy.
2: My jsme viděli dva muže, kteří přišli na urgentní příjem vyhledat lékařskou pomoc.
1: Vysvětluje tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Barbora Bering.
2: V současné chvíli jsou muži přímo v ambulanci na urgentním příjmu, kde sestřička zjišťuje, zda nebyli v zahraničí, s kým byli v kontaktu a další náležitosti.
3: Dobrý den, šveglová triáž. Já bych chtěla jenom informovat, že tady mám podezření na vysoce nakažlivé onemocnění. A všechny zodpovědné osoby byly informovány.
4: To je něco.
3: Tak.
4: Já jsem vůbec kámoš nemohl ani dojít, jo. My jsme byli hrozně venku.
3: Už za chvilku si pro vás přijdou. Jo.
1: A sestřička už si nasadila roušku.
2: Protože pacienti se právě svěřili sestřice, že před dvěma dny se vrátili z Demokratické republiky Kongo a že tam jedli na tržištích a sestřička v tuto chvíli svolává krizový štáb nemocnice.
1: Před nemocnici právě přijeli hasiči a policisté.
5: Máme tady dva nakažený pacienty, uzavřeno vstupy z venkovní strany máme zajištěno.
1: Co bude následovat, to nám řekne ředitel nemocnice Petr Hubáček.
6: Přijde sem zdravotnická záchranná služba se svým biohazard týmem. Pacienti budou po zaléčení u nás předání uloženi do takzvaných biovaků a s tím biohazardem týmem a z doprovodu policie a hasičů pojede na Bulovku. A u nás začne probíhat dekontaminace personálu, čili hasiči tady už mezi tím budou mít postavený dekontaminační sprchy, kde budou všichni zasahující dekontaminováni, pak se budou moci sléct z těch ochranných obleků a z těch vest různých, co mají na sobě. A pak to dekontaminování a odvoz toho infekčního materiálu, to už je záležitost hasičského záchranného sboru.
1: Na cvičení přijelo i 16 bavorských záchranářů s velitelem zásahu a technikou. Potvrzuje Tobias Můr, vedoucí ochrany před mimořádnými událostmi u bavorského Červeného kříže.
7: Příprava na takové mimořádné události je velice důležitá. Zatím je sice málo případů, kdy dochází k zavlečení vysoce nakažlivých nemocí do Evropy, ale o to lépe na ně musíme být připraveni. Naše postupy se v podobných případech můžou lišit, proto je důležité si je vyzkoušet v akci. Tato cvičení jsou enormně důležitá pro reálné případy.
1: Cvičení v domažlické nemocnici skončí po 24 hodinách, až Institut Roberta Kocha v Berlíně oznámí výsledky odebraných vzorků od rizikových pacientů. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

každého. Co všechno se od těchto fascinujících ptáků můžeme naučit? A jak dokáže takovýto žako, kakadu nebo aran zamíchat školní výukou? Poví nám to zítra dopoledne po 10. hodině Martin Procházka, autor projektu Papoušci do škol a taky vášnivý chovatel těchto pestrobarevných tvorů. Richard Jendovský se loučí a přeje pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Tady Věra Martinová.

0: proč jsou na silnicích a chodnících kanály?
1: Nějaký trubky, aby tam mohli opravovat.
2: Protože tam bude tect voda.
3: Aby tekla voda do domů.
4: Že když tam je bordel, aby to mohl takhle stroj odsát.
5: Kdyby pršelo, tak aby tam nebyla voda všude po městě.
6: Aby se tam neutopili.
7: Kdyby třeba to neklouzalo.
8: Aby tam ta voda nebyla.
9: Když se třeba splachuje záchod, tak ty trubky to odvedou do nějaký čistírny, kde vyčistí tu vodu a pak jí to dá do moře nebo do rybníka nějakého.
10: Třeba když prší, aby jsme tam neměli povodně.
11: Třeba když začnete z nějakého auta, benzín, tak to zateče do toho kanálu.
12: Třeba, že se z toho valí kouř.
13: Chodí tam bezdomovci.
14: Hej, pavouci.
15: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Rokycanech je dohodnutá koalice, starostou by měl zůstat Tomáš Rada. Plzeň stále hledá budoucí vánoční strom. A zítra bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. V Rokycanech se na koalici dohodli vítězná strana Rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady, ANO a dvě místní uskupení Naše Rokycany a Pro Rokycany zdraví a sport. Dohromady mají v zastupitelstvu 15 z 21 mandátů. Dnes to potvrdil Tomáš Rada, který by měl setrvat na pozici starosty. Předpokládá, že ustavující zastupitelstvo by se mělo konat v prvním listopadovém týdnu. V opozici zůstanou nezávislí a společně změníme Rokycany, tedy ODS a TOP 09. Plzeň stále nemá vybraný vánoční strom, který ozdobí náměstí Republiky. Zatím dostala 8 nabídek, všechny ale musela odmítnout. Nejčastěji kvůli tomu, že se ke stromu nedostane těžká technika, říká mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Je to jednak jeřáb, který ten strom drží ve chvíli, kdy se kácí a kdy se pokládá na nakladáč. A ten nakladáč má téměř 20 metrů. A dát tu techniku, umístit ji, zaparkovat v blízkosti vyhlédnutého stromu, bývá ten největší problém. Takže právě z tohoto důvodu jsme většinu z těch nabídek museli vyřadit.
1: Jehličnan by měl měřit 13 až 15 metrů, důležitý je rovný kmen a také pravidelná a hustá koruna. Lídři koalice se dohodli na novele školského zákona. Výhrady k ní měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje například přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřebám, místo financování podle doporučení pro jednoho žáka. Motoristé prosadili i některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti porad. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
3: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
1: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně odehrají ve čtvrtek v Budapešti proti Ferencvároši druhý zápas hlavní fáze Evropské ligy. Svěřenci trenéra Kováče zkusí napravit úvodní domácí porážku 0-3 se Saint-Gilloa. První body do tabulky chtějí získat a také zvýšit naděje na postup. Hrát se v maďarské metropoli začne zítra v 21 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, postupně místy nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1 stupeň, v horských údolích až kolem minus 5 stupňů. Zítra zpočátku mlhavo nebo nízká oblačnost, postupně polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17, na horách do 14 stupňů a bio 2 střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 před tunelem Valík ve směru na Prahu se vytvořila kolona. Důvodem jsou práce údržby a stojí se také těsně před Prahou. Kolona měří už 4 kilometry. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
4: Ano, podzim hezký. Podzim.
5: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
4: podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
1: Teda
0: ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale běžně nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je, no úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou, nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak...
0: Ale jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky,
1: ne,
0: zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude jmenovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Juliu Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zdravím vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.

0: Přání, problémy, potíže?
1: Plno.
0: Plno. Pane Plecity, poslouchám. Počet příznaků.
1: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
0: Příznaky, pane Plecity, prosím, přesně.
1: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
0: Pane Plecity, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
1: Přestávám pít.
0: Podle pravdy.
1: Přestávám pít.
0: Přesto.
1: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
0: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
1: Telefon.
0: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
1: Bude pít.
0: Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
1: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
0: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
1: Perspektivné potíže, paní primářko.
0: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po 50 polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
1: Perfektní prognóza, promptně provedu potlesk.
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochecholozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval na začátku, Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat stupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriada. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Výborně. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybere ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jako byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: je stroj? No takový, padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem, a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to by vědět noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili. Hmm. Oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umejeme v okna, jak se byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v další a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych to trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. A sám, teď to Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Mm-hmm. Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
2: Dobře,
1: ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teď se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, já napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, který jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje a dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Záchranné služky trénovaly v Domažlicích připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Cenový strop na benzín mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Divadelníci a nakladatelé kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. A zítra bude většinou polojasno, teploty do 17 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Mezinárodní taktické cvičení se dnes uskutečnilo v Domažlické nemocnici. Zdravotníci, hasiči a policisté trénovali postup při ošetření pacientů, u kterých je podezření na vysoce nakažlivou nemoc původem z Afriky. Cvičení se účastnilo i 16 bavorských záchranářů s velitelem zásahu a také s technikou. Potvrzuje Tobias Mur z Bavorského Červeného kříže.
5: Zatím je sice málo případů, kdy dochází k zavlečení vysoce nakažlivých nemocí do Evropy, ale o to lépe na ně musíme být připraveni. Naše postupy se v podobných případech můžou lišit, proto je důležité si je vyzkoušet v akci. Tato cvičení jsou enormně důležitá pro reálné případy.
4: Ve Zbuchu na Plzni severu chystají kompletní modernizaci veřejného osvětlení v ulici Na Šachtě. Stavební úřad právě zahájil řízení o povolení stavby. Město Nýřany o tom informuje na svém webu.
6: Plán zahrnuje položení nových kabelů v délce 350 metrů a vztyčení 13 ocelových stožárů. Stará lampová tělesa nahradí úsporná LED svítidla. Lidé i dotčené orgány teď mají 15 dní na podání případných námitek. Ze Zbůchu na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o to Ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u Ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
7: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
8: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
9: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
8: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Usilovat budou o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Z Boleslaví v Dělíčku neprohráli od května 2018. Poslední tři zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání začne v 18 hodin.
3: Počasí.
4: V noci bude polojasno až jasno, postupně místy nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1 stupeň, v horských údolích až kolem minus 5 stupňů. Zítra čekejte zpočátku mlhavo nebo nízkou oblačnost, poté polojasno, přechodně oblačno. Teploty 14 až 17, na horách do 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio 2 střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na Rokycansku dnes začala oprava silnice 233 mezi Stupnem a Sedleckem a platí omezeně. Na dálnici D5 se řidiči zdrží u Plzně před tunelem Valík. Ve směru na Prahu se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Důvodem jsou práce v tunelu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je 17 hodin a 5 minut a začíná přehled událostí ne tak, jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A dnes to bude hlavně o senátním duelu, který začne zhruba v 17:30. Před druhým kolem senátních voleb svoje argumenty poměří Karel Řehka, kandidující za Starosty a nezávislé, a Lucie Kantorová z hnutí ANO. Ale ještě předtím stihneme třeba zavolat meteorologům, abychom věděli, co na nás tam nahoře chystají. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Zamešová.
2: Pěkné odpoledne. 17-letého mladíka z Tachovska, kterého policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu, poslal soud do vazby. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Muž je podezřelý z toho, že v sobotu popoledni u Boleveckého rybníka v Plzni bodl do zad 39-letou běžkyni a poté ujel na kole. Policie také už včera potvrdila, že si svou oběť vybrala zcela náhodně. Žena skončila v nemocnici, mladíka zadržela zásahová jednotka v neděli v Tachově. V Domažlických lesích začala podzimní výsadba stromů. I letos pomáhají studenti střední lesnické školy z Písku. Staví oplocenky a sází stromy poblíž Čerchova. Část sazenic nahradí vykácené plochy po kůrovci i jarní výsadbu, která se kvůli velkému suchu neuchytila. Více dodává ředitel Domažlických městských lesů Josef Forst.
3: Strategie sázení se za posledních 10 let určitě změnila, teď už vlastně téměř 100% sázíme v obalovaných sazenicích. Poměrně hodně budeme sázet buku, dubu, ale samozřejmě i ten smrek, který vlastně v našich končinách je důležitý.
2: Podrobnosti uslyšíte už za několik minut z našeho vysílání. Plzeň stále nemá vybraný strom, který o Vánocích ozdobí náměstí republiky. Město se znovu obrací na obyvatele Plzně i celého regionu. Darovat mohou jehličnan 13 až 15 metrů vysoký, pravidelného kuželovitého tvaru s rovným kmenem. Důležité podle informací zprávy veřejného statku města Plzně je také to, aby se ke stromu dostal jeřáb a téměř 20-metrový tahač s podvalníkem. Právě kvůli tomu musel magistrát už několik nabídek odmítnout. Hokejisty Plzně dnes čeká závěrečné utkání Ligy mistrů ve skupinové fázi. Indiáni zatím v soutěži nestratili ani bod. S jistotou postupu se představí na ledě finské Saipy, tedy klubu, který hokejově vychoval bratry Petmany působící v Plzni. Duel začne ve Finsku v 17 hodin a 30 minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste slyšeli, v domažnických městských lesích začala podzimní výsadba stromů. Jako každý rok s ní pomáhají studenti střední lesnické školy z Písku. Teď staví oplocenky a sází stromy poblíž Čerchova. Část sazenic tak nahradí vykácené plochy po kůrovci i jarní výsadbu, která se kvůli velkému letnímu suchu neuchytila.
1: Mírně potáhnu nahoru
2: a přišlápnout.
1: Takhle je to parádní, plně dostačující, jo?
3: Pokyny studentům tady dává Jan Skala z domažlických městských lesů.
4: Vyzkouší si stavbu dřevěné oplocenky. Po dokončení si celou plochu sami i zasadí javorem klenem.
3: Co k tomu potřebují?
4: Potřebují k tomu, říkáme, pěnčíky, sazeče a případně sekeromotyky.
3: Jak se pracuje se studenty? Jsou šikovní?
4: No to určitě.
3: Z písecké školy jsem přijel sázet stromy Vilém Bečvář.
5: Rozlášili jsme dřevěnou oplocenku, budeme ji následně stavět.
3: A už jste někdy něco podobného dělal? V takovém svahu jako tady?
5: Ne, to ještě opravdu ne. Tohle je unikát.
3: Je to lepší než ve škole v lavici?
5: To určitě.
3: Oplocenku tady právě staví i
6: Ondřej Makovička.
3: Co vy a práce v lese?
6: Já se těším celkově na všechno.

0: to jde?
1: Tady docela dobře, je tady docela dobrý povrch na to.
0: Pracujete ve dvou s kamarádkou Martinou Svobodovou.
2: Moje úloha je zasadit semenáček do jámy, kterou Kája jako vytvořila, a udopat ho, aby nešel vyrvat z té země, aby tam se zachytil.
0: A baví vás to?
2: Jo, baví mě tahle práce, jsem ráda, že jsem tady.
3: Teď se nacházíme pod Čerchovem, na horně po Kůrovci. Sázíme už méně, po té kůrovcové kalamitě jsme sázeli okolo 100 tisíc, letos budeme sázet pouze polovinu, zhruba 50 tisíc.
0: Doplňuje ředitel domažlických městských lesů Josef Forst.
3: Poměrně hodně budeme sázet buku, dubu, ale samozřejmě i ten smrek, který vlastně v našich končinách je důležitý.
0: Měníte nějak tu strategii sázení?
3: Strategie sázení se za posledních 10 let určitě změnila, teď už vlastně téměř 100% sázíme v obalovaných sazenicích. Nejsou tak nároční na manipulaci, nevysychají a do začátku mají ten bal, z kterého žijou.
0: A hotovo by mělo být do konce listopadu. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: počasí.
1: No tak já myslím, že ani proti tomu dnešnímu celkem pěknému počasí nemůžeme nic moc namítat. No a navíc máme lidi, kteří to všechno za nás odborně sledují. Jedním z nich je i Ivo Boman z Meteorologického ústavu, který už je u telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co tady můžeme čekat v nejbližších hodinách a zvláště pak zítra?
2: Tak během noci nebo už večera bude oblačnosti ubývat, bude se přesně řečeno rozpouštět tady ta lehce kupovitá oblačnost a během večera se prakticky vyjasní. Druhá polovina noci bude, obloha bude jasná, ale při zemi se začnou tvořit mlhy a těsně nad zemí nízká inverzní oblačnost. A to všechno při nejmenší místy. Noc bude studená, většinou mezi 4 a 1 stupněm nad ránem, ale na spoustě míst klesnou teploty pod nulu, hlavně v údolích a kotlinách, takže kolem minus 1 stupně bude celkem běžný jev v nižších polohách. No a během zítřka začneme tímto počasím, to znamená mlhavo, přes den pak polojasno a teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. K tomu bude vát jen slabý proměnlivý vítr.
1: Tak teploty celkem příjemné a byl by už takhle ve středu stručný výhled na víkend?
2: Byl by. Pátek skopírujeme čtvrtek, to znamená začneme mlhami a pak bude slunečno, opět studená noc. No a sobota už přinese změnu, tam nám to už od rána se zatáhne a během soboty bude místy občasně pršet, teploty budou nižší, maximálně do 16 stupňů. V neděli možná bude pršet už jen slabě, hlavně během dopoledne, odpoledne se to počasí zlepší, ale ochlazování bude pokračovat, nedělní maxima nepřekročí 14 stupňů.
1: Tak to lze vydržet. Ivo Bouman z Meteorologického ústavu, děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9 Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13:30, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
2: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
0: Proč se chcete stát senátorem?
1: No, kdybych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
0: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňačka, je to důležité?
2: Já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město a naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
0: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
1: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. Samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu a moje manželka tady pochází odtud, má tady rodinu, a takže já se tady přeženil vlastně a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
0: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
1: Ono to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba. A každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout, ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
0: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
2: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
0: Je nějaký bod ve vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
2: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Řehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
0: Pane Řecho?
1: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadně asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju z odhnutí Hana, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně, tak jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
0: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
1: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili, tuším, že chceme Plzeň, vím, že TOP 09, přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
0: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
1: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili, ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybnuju a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
0: Vy, paní Kantorová, máte nějak podporu některých z těch, kteří neuspěli?
2: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
0: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
2: Určitě jsou nějaké
0: Například?
2: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
0: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
2: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
0: Pane Řecho, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, a vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
2: Jsem.
0: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
1: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že se vždycky budeme muset shodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě normálně stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ono ten STAN, ta zkratka znamená Starostové a nezávislí a ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně, já aspoň sám sebe takhle vnímám a to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
1: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já z toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady tohle to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou. Přijal jsem členství ve správní radě, pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízkost na ten západ. Je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem, ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je vhodně kombinovat, ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. Senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu, takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle ty věci dělat.
0: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
2: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili takový speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič, ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku, ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech, takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále. Takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
0: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
2: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol. To znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti. V momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření. Zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
0: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení, a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
1: Tak klíčové profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za ochranu záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
0: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
1: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomuhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastně nestátem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle tom senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony, a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu, prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu dělat.
0: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
2: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby to řádně pokračovalo i nadále.
0: Jak se této otázce staví Karel Řehka?
1: Já si myslím, že inkluze je důležitá, ale zároveň jako slyším i ty hlasy, které říkají, že prostě některé ty věci mají svoje limity ve smyslu, kde to ještě dává smysl i vůči těm dětem a kde je potřeba už nějaké třeba v některých případech třeba speciální zacházení, ale protože já nejsem odborník, který by v této oblasti dělal, tak samozřejmě jako senátor, pokud budu mít někdy možnost rozhodovat v této legislativě, tak samozřejmě vyslechnu nejdřív odborný názor, případně k tomu spořádáme nějaký seminář a podobně, protože A myslím, že politik se nemá tvářit, že čemu rozumí, ale má být ochoten si ty informace zjistit.
0: Zdá se mi, že chcete něco dodat, paní Kantorová.
2: Protože inkluze je velmi důležitá v tom, a pokud my zajistíme to, že budou třeba dotační programy pro rozšíření základních škol a možnosti naše žáky více dělit, tak ta inkluze bude daleko jednodušší. Takže ono to úplně nestojí na těch asistentech pedagoga, ale i spíš na těch podmínkách přímo v těch školách.
0: Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Řehko?
1: Tak jak je pojímá současná koaliční vláda, tak to je v podstatě jedna velká tragédie. A to ne jako v tom, že nedává dostatek peněz na armádu, jenom takhle lacině to říct, ale znevěrohodně to Českou republiku prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu Vágu se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás znevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
0: Jak to vidí Lucie Kantorová?
2: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
1: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no tak za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, až dokonečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů, 1,5 souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemí, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, které reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden. Tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpuždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím déle ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
2: A jak byste je naplnili, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
1: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužili. Ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech, my se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě.
0: Tak já, mandatorních výdajů. Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
2: Protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věc u nás v Plzni, tak aby přišli to, ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
0: Pane Řehko?
1: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje, a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
0: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Díky, nashledanou.
0: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Centrální plzeňský obvod povede hnutí ANO, STAN a pro Plzeň starostou zůstane David Procházka. Na Rokycansku začíná dvouměsíční oprava silnice mezi Stupnem a Sedleckem a zítra bude většinou polojasno, přechodí oblačno, teploty do 17 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Centrální plzeňský obvod povede koalice ve složení hnutí ANO, STAN a pro Plzeň s podporou lidovců. Ve 33 členem zastupitelstvu budou mít 22 křesel. Dohodli se na tom dnes zástupci všech tří subjektů. Podrobnosti dodává dosavadní starosta třetího obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Starostou trojky bych se měl stát už po třetí já. První místo starostou bude Jiří Beger z hnutí ANO, další místo starostou pak Martin Gregár ze STANu. Aleš Hess pro Plzeň by měl vést finanční výbor a předsednictví kontrolního výboru by mělo tradičně připadnout nejsilnější opoziční straně, kterou je ODS.
2: Definitivně o vedení obvodu rozhodne ustavující zastupitelstvo. Na Rokycansku dnes začala oprava silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Práce na téměř kilometr a půl dlouhém úseku zahrnují hlavně pokládku nového asfaltového povrchu a úpravu krajnic. Náklady činí 12 milionů korun. Stavební úpravy si vyžádají omezení, pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
4: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace, a to po jednotlivých etapách. Řidiči proto musí počítat s dopravními omezeními a řídit se přechodným dopravním značením. Průjezd veřejné dopravy zůstane zachovaný. Obousměrná objížďka vede mezi obcemi Břasy, Bezděkov, Březina, Osek, Vytinka a potrvá do 14. prosince.
2: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. O 66 miliard více než za stejné období loni. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
5: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
6: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
5: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála dvou desítek zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaji ve Wuhanu už ve druhém kole. Běloruská světová dvojka podlehla Američance Líové ve třech setech. Soupeřka přitom proměnila až 10. matchball. Naopak česká tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.
1: Počasí.
2: V noci bude podle nejnovější předpovědi polojasno až jasno, postupně místy nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1 stupeň. V údolích při malé oblačnosti až minus 1 stupeň a v horských údolích až kolem minus 5 stupňů. Zítra zpočátku mlhavo nebo nízká oblačnost, poté polojasno, přechodně oblačno a teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio dvojka, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: K dopravní nehodě došlo ve Folmavské ulici v Plzni na Borských polích poblíž Bauhausu. Srazila se dvě osobní auta. A na dálnici D5 se řidiči zdrží u Plzně. Kolona stojí před tunelem Valík ve směru na Prahu. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dnes si budeme povídat o člověku, kterého většina z vás zná možná z úplně jiného světa. Známe ho jako herce divadla Járy Cimrmana, jako básníka, spisovatele, rozhlasového autora, nebo muže, který dokáže s naprosto vážnou tváří říct něco, čemu se člověk směje ještě za 3 dny. Jenže pan Miloň Čepelka má ještě jednu velkou životní lásku – dechovku. A není to láska platonická. Miloň Čepelka pro dechovku nejen mluvil v rozhlase, on pro ni psal. A především psal tak, aby jeho texty v české dechovce zněly přirozeně. Sám kdysi vysvětloval, že už jako malý poslouchal v rozhlase Vackovi a Bláhovi písničky a s babičkou čekal na orchestry, které tehdy hrávaly repertoár, z něhož později čerpaly malé dechové kapely. A právě tam někde začíná dnešní příběh. Poslechněme si nyní skladbu Josefa Kováříčka s textem Miloně Čepelky, nazvanou Opočenská obora. Hraje Opočenka.

Opočenská obora je pro dnešní pořad příznačná hned z několika důvodů. Miloň Čepelka se narodil v Pohoří u Opočna a právě Opočno a okolí se do jeho tvorby opakovaně vracejí. Ne jako turistická pohlednice, ale jako skutečná vzpomínka na kraj, kde člověk vyrůstá. A možná právě tady je jeden z klíčů k jeho dechovkovým textům. Čepelka totiž nepsal dechovku zvenčí. Nepsal ji jako literát, který si jednou řekl, tak a teď zkusím nějakou polku. On ji znal ze života. Znal její jazyk, její témata, její publikum i situace, ve kterých se hraje. A především věděl, že dobrý text pro dechovku nesmí být hloupý jen proto, že je jednoduchý. Jednou o svých textech řekl, že si nejvíc váží těch, v níž se mu podařilo neporušit tradici, ale přitom přinést něco nového. Pěkné slovo nebo neotřelý rým. A jako příklady uvedl několik svých spoluprací s Ladislavem Kubešem, Janem Grundem, Jiřím Vránou nebo Milanem Baginským. A teď už jedna z těch nejznámějších. Pojď se mnou, Mariánko. Hudbu složil Ladislav Kubeš starší, s Veselkou ji se zpívají Milan Černohous, Ivana Jelínková, Barbora Lišková, Blanka Tůmová a Ivana Zbořilová.

Ladislav Kubeš a Miloň Čepelka. To je dvojice, bez které se příběh Čepelkovy dechovkové tvorby neobejde. Kubeš byl skladatel, kapelník a člověk, který dechovou hudbu nejen komponoval, ale také kolem ní dokázal vybudovat celý svět. Čepelka do tohoto světa přinesl slovo. A nebylo to jednorázové setkání. Kubešovo hudební vydavatelství uvádí, že Čepelka napsal texty k písním na dvě starší kolekce Veselky a později vzniklo dokonce dvojcede Miloň Čepelka slaví 80 s Veselkou, na kterém je rovný 45 písní s jeho texty. Jedním z

Dechovková písnička musí být srozumitelná na první poslech. To ale ještě neznamená, že musí být primitivní. Naopak, Čepelka byl básník. A básník pozná, že jedno obyčejné slovo může být někdy účinnější než 10 velkých myšlenek. Jeho texty často pracují s obrazem, náladou, drobným příběhem nebo vzpomínkou. A přitom zůstávají zpěvné. To je mimochodem mnohem těžší, než to vypadá. Napsat báseň můžete sám doma. Zavřít dveře a čekat na múzu. Napsat text k polce už tak jednoduché není. Musí sedět rytmus, přízvuky, délka frází, melodie. Zpívákovi se musí dobře vyslovovat slova. A ještě musí mít posluchač pocit, že to všechno vzniklo úplně samo. To je řemeslo. A Miloň Čepelka ho ovládal.

Čepelka nebyl jen textařem dechovky, byl také jejím obhájcem. V rozhlase připravoval pořady Z nepohody do pohody, Dechovková hitparáda a především Dechovka, to je moje. Nebyl jen moderátor, ale vybíral hudbu, hledal souvislosti a nebál se mít vlastní názor. A vysvětloval také, proč se dechovky zastává. Říkal, že když je nějaký žánr neustále zesměšňován, připadá mu to jako ponižování lidí, kteří ho mají rádi. A právě proto měl potřebu dechovku bránit a ukazovat ji vkusně. Čepelka totiž nebyl člověkem, který by tvrdil, že dechovka je nejlepší hudba na světě. Tvrdil něco mnohem zajímavějšího. Dechovka má právo být dobrá. A to je rozdíl.

Za čepelkovou dechovkovou tvorbou jsou stovky textů. Český rozhlas v roce 2021 uváděl číslo kolem 1200 písňových textů celkem, přičemž více než polovina byla určena právě dechové hudbě. A to už je číslo, které se těžko vysvětluje pouhou zálibou. To je dlouhodobý vztah. Možná proto také čepelka dechovku nikdy nevnímal jako něco méně cenného vedle velké literatury. Věděl, že písnička je zvláštní literární útvar. Nemusí se číst, musí se zpívat. A musí přežít okamžik, kdy ji poprvé uslyší člověk u stolu, na návsi, na taneční zábavě nebo na festivalu. Když si lidé začnou zpívat sami, textař vyhrál. A když ji začnou hrát kapely i po letech, vyhrál ještě jednou. Milan Čepelka ukazuje, že mezi poezí a dechovkou nemusí být žádná zeď. Takže až někdy uslyšíte jméno Miloň Čepelka, nemusíte si vybavit jen mamku Žilovou, Cimrmany nebo některou z jeho knih. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, Špalíček lidových písní.
1: Hezký dobrý večer vám při poslechu Špalíčku lidových písní přeje Josef Kuneš. Ve dnech 14. až 16. srpna proběhly v Domažlicích 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Naše rozhlasové mikrofony byly u toho a tak si dnes můžeme poslechnout reportážní záběry z pořadu Hýťácí z Mrákova. Za doprovodu mrákovské dudácké muziky nám teď zaspívají dva představitelé té nejmladší generace vynikajících zpěváků Dolního Chocka, Jiří Kupilík mladší a Aneška Pincová.

Tak to jsme se přenesli v čase na srpnové domažlické náměstí, kde se konaly 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Jejich nedílnou součástí je už víc než 20 let pořad s názvem Hýťácí z Mrákova, který se železnou pravidelností připravuje chodský soubor Mrákov. Tentokrát byl pořad věnován samotnému souboru, který v letošním roce oslavil 65 let od svého založení. Podle slov režiséra pořadu Jiřího Kupilíka staršího bylo spojovací nití pořadu právě toto výročí. Doslova cituji. Chtěli jsme tam mít všechno, čím se náš soubor vždy prezentoval a co je pro mrákovský soubor typické. Takže tam nechyběla pásma od Bayera a hlavně pestrost solistů, heligonky, pohoda, pivo a pijácké písničky a taky naše letitá družba s Tvrdonicemi. A právě dvě pijácké si teď poslechneme, a to v podání solistů Petra Němce, Tomáše Johánka, Jana Randy a Miroslava Kaše.

V dnešním špalíčku posloucháme reportážní záběry z letošních 72. chodských slavností, konkrétně z pořadu Hyťáci z Mrákova. Jak už bylo zmíněno, Mrákovské váže dlouholeté přátelství se souborem z jihomoravských Tvrdonic. Několik desítek let se vzájemně navštěvují. Tvrdoničtí přijíždějí v srpnu na chodské slavnosti a především na chodskou hejtu v Mrákově a mrákovští zase jezdí v červnu na tvrdonické slavnosti Podlůží v písni a tanci. Pojďme si teď pro změnu nasát trochu toho moravského folkloru v podání cymbálové muziky Zádruha a sboru Mužáci z Kostic a Tvrdonic.

ochotském souboru Mrákov umí téměř každý zpěvák a tanečník hrát na lidový nástroj heligonka. Já často žertu podotýkám, že umět na heligonku je vstupenkou do mrákovského souboru. A ten, kdo na ní ještě neumí, musí se to rychle naučit. K vystoupení mrákovských zkrátka heligonky nerozlučně patří. Dejme jim tedy slovo v následujících písničkách.

0: Tak to byly reportážní záběry z letošních chodských slavností a vavřinecké pouti v Domažlicích, konkrétně z pořadu Hýťáci z Mrákova, jehož hlavním aktérem byl letošní jubilant chodský soubor Mrákov. Do konce pořadu si poslechneme ještě písničku Hdy jsem já šel v podání Miroslava Kaše a Tomáše Johánka. A samozřejmě nesmí chybět ani Mrákovská věž. Já se s vámi, milí posluchači, pro dnešek loučím a přesně za týden se můžete těšit, že se do Domažlic na chodské slavnosti opět vrátíme. Tentokrát to budou záběry z pořadu s názvem Postřekovský vokínko. Za týden naslyšenou se tedy těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.
1: Já jsem se jí počel ptát, na Bojanskou hospodu, Já jsem se jí počel ptát, juchu, juchu,

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mladík, který útočil nožem u boleveckého rybníka v Plzni, je ve vazbě. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. A zítra bude většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. 17-letého mladíka Stachovska, kterého policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu, poslala soud do vazby. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Mladík je podezřelý z toho, že v sobotu u boleveckého rybníka v Plzni bodl do zad 39-letou běžkyni. Podle policie k ní neměl žádný vztah. Oběť si vybrala zcela náhodně. Žena skončila v nemocnici. Mladíka zadržela zásahová jednotka v neděli v Tachově. 50 tisíc sazenic na podzim vysadí zaměstnanci domažlických městských lesů. Je to zhruba polovina oproti letům po kůrovcové kalamitě. Nejvíce stromů se vysadí v okolí Babylonu, ale i na Bystřici poblíž Čerchova. V těchto dnech pomáhají i studenti střední lesnické školy v Písku pod vedením učitele Františka Bušiny.
2: Mají za úkol vyzkoušet tady pěstební činnosti prováděné v podzimním období v lese, takže stavba oplocenek, zalesňování, ochrana kultur proti zvěři a stahování klestu. Takže poznávají ty provozní podmínky i vlastně ten přímý kontakt s tím personálem, s hajným a s těmi lidmi, kteří tady pracují dlouhodobě, a to si myslím, že pro ně je velký přínos.
0: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků mohou začít platit. Poslanci přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koalice změna přinese pružnější státní správu.
3: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
4: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
3: To koalice odmítá, naopak podle Libora Vondráčka z klubu SPD změna pomůže depolitizaci státní správy.
5: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
3: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
0: Exhibiční turnaj tenistů, který se měl příští týden uskutečnit v Riádu, byl odložen až na závěr roku. Pořadatelé dnes oznámili, že akci přesunuli kvůli nejisté bezpečnostní situaci v regionu. Štědře dotovaného turnaje se mají zúčastnit například Carlos Alcaraz, Novak Djokovic nebo Alexander Zverev a jen za startovné dostanou každý 1,5 milionu dolarů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, postupně nízká oblačnost nebo mlhy, teploty 4 až 1, v horských údolích až minus 5 stupňů. Zítra po rozpuštění mlh polojasno, přechodně oblačno, teploty 14 až 17 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a biodvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: K dopravní nehodě došlo na dálnici D5 na exitu Rudná ve směru na Prahu. Nákladní auto se střetlo s osobním. Před Prahou se také vytvořila kolona aut. Buďte proto za volantem velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení. Prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z Prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Dělíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má jako pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažeru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze své země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jako že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky.

0: tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění, má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
1: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
0: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
1: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
0: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě na tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolaminu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout tady ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčej a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírného centra a bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojené dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, mm-hmm. kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké jo. budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam i nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova, takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabidete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo, nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, ať všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se pomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velrybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluju ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v

0: vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a dva páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
1: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznícím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
2: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
1: Jaké jsou největší chyby?
2: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
1: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
2: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
1: A jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
2: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
1: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
2: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
0: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín

0: Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později ji Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobily za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu by jsme neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probandky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola,

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
5: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
2: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
3: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic Rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
5: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře,
2: vedle.
3: Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak. Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
6: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
6: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy. No, když dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhoty Werfernové,
3: prodané
6: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
6: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střenice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No?
6: No taky mě to někdy dělá potíže, abych
2: ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
5: Ano.
2: Ten mluví jak, já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech ty ať mluví.
2: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
2: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
2: No prosím, prosím, to bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
5: No, já jsem se vyučil.
2: Ano?
5: Ale pak se zjistilo...
2: Ano?
5: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
2: Ano?
5: A teď jsem tam dodnes.
2: No.
3: No, už je to z něj venku.
2: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: To vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
2: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžu.
2: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
2: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
2: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
2: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
2: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
2: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
2: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápis? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
2: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
2: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátelé, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
2: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
2: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i ta.
2: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
2: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
2: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
2: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná ten teda, vy jste opravdu, jestli teda budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
2: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
2: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
2: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
2: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
2: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šudu, šudu, šudu, šudu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
9: No, jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem já šel to pod tímskou obranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takové jako metal.
4: Já vám dám metal, teda, vy byste měla dostat metal, teda, to vám povím, teda. Je tuhle se vám za Plastověckou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete, jak zoologicky zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, jestli je teda řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovor. No nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
5: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašně děti v tomhle.
5: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režizér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No, tak to, no. Si to ven, tady.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
3: Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschledanou.
5: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem nás

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna, naše kolegyně, vaše kamarádka, jestli teda?
6: No, já

0: Jsem chtěla být spisovatel.
1: Spisovatel? Pozor, tak to je trošku neobvyklé.
2: Byli tady spisovatelé.
1: Tuž, ano, byli tu spisovatelé
2: předtím. Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
1: Ano, to je zajímavý, že ne. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
3: To je pravda, vlastně jo.
4: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohle, Hrabal tak...
4: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
4: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
5: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
6: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
5: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
7: 3, 4.

Ale stávou, hrajte, blbci, písničku samou, samou, dlouhý zpívá na ráda, zpívá řád.

0: hodně to koříká.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julínu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra.
2: Som ti pochopil teraz.
1: Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
3: Smyč,
1: to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo plechy.
1: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
4: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal. Keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela veľvyslankyne, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovať, či pán veľvyslankyň. Jeden pán by dokonca poradil, že pán veľvyslankôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť. A bolo to celé teda... No, nechcem povedať, kde, no strašné. To bolo... Ja som sa nemohol zdržať. Tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli. On vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No, nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu. To sa mi už tiež nesplní. Stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad. Tam teraz bežne chodím, samozrejme. Nechajme to tak. Že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej? A... odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi, alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
4: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý
0: stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
2: To je jako návrat Beatles, že jo?
3: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
2: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Il gratte mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec, s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením. A sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, mašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene. Ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básnici? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k nim nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční mě jsou starý do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. To mi říká, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, to by mladý švíhák, že, tak jsem musel se vlíkat za nocí dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Valašském Meziči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. Co, no, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No, to teda, no polka... Nevím, jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás.
1: Mistr a my jsme spadli spolu.
0: U nás tak polka byla brace překřtěna na masakr, no, protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, no. Tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, je to na to, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kluci větší výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No, ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale aha, už jsem se pohyboval.
1: To, jo, no. To bude asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nezahá. To já zapomínám hodně. Tak to víte, u mě není dávno 20, není 50. Tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd. Ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mají polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití, vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale byly to krásné, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, ale ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taft, staftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, jako lesný, hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotaneční, čistě dotaneční šaty a dělala mi tam i aplikaci, jako že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky

0: Tu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
1: No tak ale to by měl umět Čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
0: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba, třeba ho to naučí ona.
1: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
0: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
1: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
0: Ale víte co, on má rád tu hruškoviče.
1: No tak v tom případě tímhle směrem.
0: Ten kvěrce, no, tu má rád.
1: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
1: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád, ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první, a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a

0: Tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
1: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici. Ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
0: Ano.
1: Tam my jsme měli i prodlouženou, ale já měl taneční na Staré radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
0: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečky, je to ta knížečka a je tam teda vytištěný pár taneční a když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
1: To už je docela dávno.
0: Ano, chování, ano. Vzorné.
1: Vzor.
0: Tanec.
1: Ano.
0: Tanec plynulý. Podpis, Vošmerda.
1: Tak to byl taneční to mistr, tak... jo?
0: Ne, to byl můj tanečník.
1: Jo. Takže vás hodnotil tanečník.
0: Hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlece, no a Brně Buriana, že?
1: No tak to samozřejmě, to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
0: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, už jsou všichni pryč.
1: No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
0: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
1: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
0: No takže to mám takovou památku. A to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
1: To opatrujte to jako oko v hlavě. No
0: ano.
1: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
0: No, to bylo spíš kamarádství.
1: Kamarádství.
0: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali holky.
1: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
0: Ne. Ještě ne.
1: To až noční ale lince. No to je hezký.
0: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
1: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
0: Ne. Jo, vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, no, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás, u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
1: No jste byla k neutahání.
0: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
1: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
0: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
1: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
0: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a proto tak to zkusíme. Už to není ono.
1: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
0: A potom jsme udělali takový kolo a ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
1: Jo,
0: takže
1: jo.
0: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázní v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
1: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
0: Tak já taky, děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Mhm. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takový to pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak, to jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc jsem si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové raz, dva, tři.
1: Já mám spíš podezření na ten vals. Ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Mhm. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnul a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty. Neopotili
1: partnerku, ano.
0: Tak, ano, tak, ano. No. Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuju,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích Ohodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v ročníku 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: všecko, swing, katera tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí, polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Jak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem otancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taty na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plese v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no. Když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měl napravit. No o tým
1: mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo před městí Uherského Brodu na Předhavřice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku, žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No, tak...
1: no, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve Strážnici, a tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, však už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc a hezké sny.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako letecký mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Boldiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkal, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám, s manželkou jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medlánku.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, ale aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svitu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel na co si vzpomněl, tak to nás zahral a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsem byl na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky, tak dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli z vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma Noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutné, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky, takový studentský lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válci krásný a vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou taky zase někdy v Noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tedy zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko Linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty gardé, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vesně, no tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku valčíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho,
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál dvě nebo tři anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo. Tak to, a víte tak, co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, a ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům. Děkuji. Taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vý, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burjanová teda, kterou známe jako, že? Ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, nevím, jestli se tomu říkal tenkrát, zrcadlový sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích. Jo?
0: Jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili, já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burjanová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na rozcvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale
1: jako
0: Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějak

0: nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška vymetám ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda, jako co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaké vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
1: No jistě, v Žabinách.
0: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam, myslím, není. A to byl Ševčík.
1: Tak to už si nevybavuju.
0: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže samý kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
1: Zdravka, no jo.
0: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
1: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
0: No, no. A co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený. No a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz, jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle. Do toho se vešly 2 petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo taky,
1: takže přicházeli takový... umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu, ano, to trošku žblunkalo.
0: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní.
1: Ano.
0: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo? Že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta a ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně a takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenom, že pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo, Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako, takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova.
1: Ano, Kudláček, no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
0: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
1: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
0: Antidisco Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
1: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
0: se je tam pořád.
1: Výborně.
0: Tam.
1: Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která taky byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
0: Tak jo, naschle.
1: Moje taneční, to je téma Noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváž zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900, číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku, jste můj hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním.
1: Ano,
0: takže zdravíme.
1: Ano, to všechno. A teď bych, jo.
0: Kdy jste chodila do tanečních?
1: Já jsem v 44. Tak jsem začala chodit do tanečních, bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pitomá za tím. No a byli jsme ve Vidnavě v kině, se to pořádalo v titanečky a byli jedni polka, valčík a druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měla příhodu a v Jeseníku a
0: ne, a mě by zajímalo, tedy já vám
1: jak
0: zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše party nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první čarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý a vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky. Aha. Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, tom, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečních měla jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak to všechno dobře dopadlo, protože to asi má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk pátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo, Vlastino?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát.
1: Na
0: a Za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku včasnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko linka. Moje taneční. Kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi, pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak, jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty dneska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivostel diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. Čín. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Hmm. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, valčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jde učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy Českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, a děkuju. Už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady má, ale teď jíme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher, je to
0: horor. Jo, já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Jo. Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma Moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma Ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili, do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhé a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá:

0: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic, a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak odvzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím. Pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké... Pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku.
1: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
0: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
2: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
0: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
3: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
0: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost

0: vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo? Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herket, to je hrudník, řekl pícha je prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy. Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy. Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí.
0: Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho podíla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

0: Eik, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
1: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
0: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
1: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
0: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
1: Je dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
0: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
1: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
0: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
1: Dobře. Pojďte se tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent, že se nestydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
0: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
1: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
0: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem. Já bych něco pil, povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
2: Volové jsme byli,
0: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
2: Já bych něco pil,
0: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
2: Pust nás domů, kolego, neblbni.
0: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
1: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
0: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl. Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
1: A co tady chcete?
0: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
1: Vy máte přijít pro mě a kam půjde?

0: Jsem.
1: Do vašeho bytu, pane Feldkurát.
0: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
1: Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
0: No a jak jsem se sem dostal?
1: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
0: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mylíte.
1: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
0: Já vám upadnu, upadnu.
1: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
0: Co si přejete?
1: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
0: Co jste zač?
1: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane Feldkurát.
0: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný Feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě mě pusťte, protože já vás neznám.
1: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
0: Já vás, pane, neznám!
1: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
0: Znáte vy otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
1: Hulákal, držel se vrat průjezdu.
0: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
1: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
0: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
1: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
0: Jo, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
1: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
0: No nic, babišku, nec, to spíš, to tvoje,
1: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
1: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
0: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
1: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: pochvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vydá všechno dvojatě, otázal se.
1: Začte mít už dospělého syna.
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině. Už tě znají všichni dročkáři. Poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí se, lieber kamarád.
1: Sind ein Trottel. Ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat. Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, vyjenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. Co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžují si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jdu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče a vzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy několik krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste pro boha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: Tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni

ptal Karel Gott, kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.